0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojďte zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se? Turn it up, turn it up.

0: zkuste chtít.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Back to the hits.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn má svůj vlastní sound.
0: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
0: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
0: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

Yeah, yeah. It's Fine.

0: Vždycky fresh.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
4: Fajn.

0: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yeso!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
9: Vždycky hot.
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Fajn.
2: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
5: Fajn.
1: 3, 2, 1. Už za chvilku Honza Ficker a Vendy.
7: You know now.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: V německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku začaly jednání o nový vládě a i přesto, že volby vyhrála krajně pravicová AfD, dosavadní premiérka Manuela Švesigová ze sociální demokracie chce sestavit koalici se stranou zelených a levicí. Tři strany by společně měly 39 z 71 křesel, takže AfD by nejspíš skončila v opozici. V NHL letos zůstává 21 českých hokejistů. David Pastrňák se navíc stal novým kapitánem Bostonu Bruins a Martin Nečas z Coloreda zase bude se 14 milionama dolarů 12. nejlíp placeným hráčem celý NHL. Ostravský zoo vyrazilo do Polska 10 vzácných kačenek. Poláky malí, jak se tyhle kachny jmenujou, vypustili do přírody v rezervaci Stavy Milickie, kde mají pomoct posílit tamní populaci. Kachny před vypuštěním dostali kroužky, aby je ochranáři mohli i dál sledovat.
5: Fajn.

0: Krásné, dobré, pozor, úterní ráno, ano, je to tak, skipli jsme pondělí, je tady rovnou úterý a kdyby nebylo včerejšího pondělí, tak stejně tady nikdo nevysílá, protože nemáme jak. S váma Fiky, taky Wendy, Wendy, ahoj.
1: Krásný, dobrý ráno.
0: Když měla asi zajímavý víkend, tak slyším.
1: Já jsem měla zajímavý víkend.
0: Co jsi dělala?
1: Byla jsem na rozlučce se Svobodou.
0: Teď to dává smysl. Dámy a pánové, tak pokud jste měli stejně zajímavý víkend jako Wendy, je potřeba se řádně probudit, od toho nám můžou nějaký ty songy v playlistu.
1: Jako třeba Eva Farná, její Perpetuum mobile, nebo teď Izomandias, Viktor Šín, Hard Rico,
0: je to tak. Je to tak. Dámy a pánové, a pokud se potřebujete probudit, tak počkejte malou chvilku, za chvilku vám naservírujeme něco, s čím by se dokázal probudit i ten úplně nejvíc ospalý člověk. Důležitá věc, kterou nás naučí tenhle prodloužený víkend, hrábě patří do kůlny. Morning Boost a Wendy. Fajn. A my jdeme nahoru, právě kdy celý svět padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hoře, tak už tady nebudu. Vrát mi uchat na slávu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že až bude hoře.

my jdeme nahoru. V řebejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru. Doufám, že až bude hoře, tak už tady nebudu. Brach mi uchat na slavu.

0: Taylor Swift, její The Fate of Ophelia tady u nás na Fajnu. 12 minut po 6 hodině, krásné, dobré ráno. Dámy a pánové, dávejte dobrý pozor. Otázka, Wendy, potřebuji znát odpověď. Mm-hmm. Jaká je ta nejdůležitější věc po ránu?
1: Kafe.
0: Je to tak. Kafe. Bez kafe by víc jak půlka světa skolabovala v prvních minutách dne. Bez kávy bychom k sobě mohli i hned zavolat nějakýho Joela, protože svět by vypadal jak po útoku zombíku. A já jsem rád, že tady máme jistý firmy, které na nás myslej a jdou fakt jako příkladem. A máme tady úplně ultranovou kávu. Ultranovou kávu, pro kterou si snad půjdu i já, i když pro kávy nechodím.
1: OK.
0: Normálně si představte, že Starbucks, jo, tady ten velký korporát na kávu, bude vydávat nové Pikachu latte, pokémonský kafíčko. Wow.
1: Bude to přímo Pikachu honey cream latte, takže to bude asi nějaký medový latéčko, prostě obyčejně.
0: Aha.
1: Čeho se trošku bojím je ta cena.
0: To nechci ani vědět.
1: Ale jako nevím, netuším, hodně. Ale přiznám se, že si proto stejně půjdu taky.
0: Pro Pikachu, vyzkouším Pikachu.
1: Protože to potřebuji vyzkoušet.
0: Yes, milujeme Pokémony. Wendy, je nějaká příchuť kávy, kterou bys ochutnala raději než třeba Pikachu latte?
1: Jako určitě bych zkusila nějaký ochucený latte, jako třeba víš, jako borůvkový, mm-hmm. jahodový mm-hmm. latte. Jako vím, že to existuje v uvozovkách, mm-hmm. ale nikdy jsem to neměla.
0: Dobře. A když jsi z té Moravy, ale co nějaká ta slivovice?
1: Jako pumpkin spice slivovice?
0: Jo.
1: Aha, ale jakože já jsem pro, vůbec neříkám, že ne.
0: To by nás podle mě docela vzprůžilo po ránu. 724, dámy a ještě jednou. Dámy a pánové, 724-634-634. Jakou příchuť kávy byste si dali vy takhle po ránu? Co by vám zvedlo prostě adrenalin? Nebo prostě co by vás probudilo? Pojďte dát vědět. 724-634-634. Do té doby třeba Timberk nebo taky Sombr. Těžký ráno.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Na fajnou 23 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno, jsme tady opět po prodlouženém víkendu a je třeba se probudit. K tomu nám samozřejmě pomáhá náš playlist, ale taky zapotřebí dát si dneska nějakou tu kávu po ránu. My se ptali, jakou kávu s jakou příchutí byste si dali a tady jsou zprávy, které píšete. Máme tady zprávu, která zní, ahoj za mě, pumpkin spice latte. Že nás to nepřekvapuje, jo?
1: Nepřekvapuje, no.
0: Pozor, aby toho nebylo málo, tak ahoj, pumpkin spice matcha latte. Jsou zajímavý příchutě. Měla jsi to někdy?
1: Ne, no jako by měla, ale mě to hrozně nechutná.
0: Nechutná?
1: Mm-mm.
0: Ach jo. Ahoj, za mě jedině káva od mé kolegyně Bětky. Tak doufáme, že Bětka se taky probudí a taky si udělá třeba kávu.
1: Hele, počkej, někdo tady píše, že by si dal frgálové latte.
0: Frgálové latte.
1: Frgálové latte.
0: OK.
1: To by ale mohlo být dobrý, si myslím.
0: Zajímavý příchutě. No tak jo, tak dejte si kávu, jakou chcete, hlavně třeba se probudit. Od toho nám nejen bude pomáhat káva, ale hlavně taky, jak už jsem říkal, náš playlist.
1: Třeba tohleto skvělý trojkombo David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.
0: Tak ještě ráno s fajnem a tohle za chvilku.
2: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
2: Fine.

0: David Guetta tady s Wim Stones a jej Gong Gong Gong. Tady na Fajnu, no a tady na Fajnu také tři random fakta.
1: Podle studie muži, kteří poslouchají své ženy či přítelkyně, jsou nejúspěšnější muži na světě. No jo, to je bohužel důvod, proč někdy svou ženu nebudu moct poslouchat. To je, že bych pak musel vysílat na britském Capitolu a to bych musel jí poslechnout se naučit nejdřív anglicky. A to je docela dost práce. Dej mi pomeranč, dej mi jíst, pomeranč, dej jíst, pomeranč, dej mi jíst, pomeranč, dej mi tebe. Je nejdelší věta složená šimpanzem. Kdyby z poloviny takhle mluvili naši oplí kamarádi, když se jich ptáme, kam máme zavolat Bolta, nemuseli by se probouzet na záchytce nebo hůře v nemocnici. A ženy, které tvrdí, že nechtějí děti, z 90% nakonec přehodnotí situaci.

0: Ladíte úterní Morning Boost s Fajnem. Tohle se byl Jerry Roll a jeho Hands Up. 6 hodin 46 minut.
1: Skočit v práci rovnou do úterý není úplně to nejlepší a nejjednodušší, co nás může potkat. A my tady normálně s Fikem vždycky bojujeme, který song od nás vyhraje, vy rozhodujete. My jsme se dneska rozhodli to udělat trošku jinak. Dneska to bude celý, jenom na vás.
0: Je to tak. Dámy a pánové, 724634634, na tohle číslo teď jedinečná možnost napsat, jaký song byste tady chtěli slyšet. Takže pojďte napsat si o song, jaký byste tady ráno chtěli slyšet. Za malý okamžik se na to podíváme, uvidíme, co bude v našich silách, co vám pustíme. No a samozřejmě do té doby další songy tady u nás v playlistu, jako třeba Sienna Spyroy, Great Expectation nebo Shakira Burna Boy. No a vy pojďte rád vědět. Ježíš.
2: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trvá.

0: Malcolm Todd, jeho Earrings tady u nás na Fajnu. Dámy a pánové, před malou chvilkou tady zazněla jedinečná příležitost. A to napsat si k nám do studia o song, který byste tady chtěli slyšet. My máme jeden jistý song už vybraný. Samozřejmě jako mrzí nás, že nemůžeme pustit všichni, co jste napsali. Napsali jste samozřejmě dobrý songy, ale jeden song převyšoval, jeden song přišel v hojným počtu. Ten si teďkon dáme. Wendy, můžeš prozradit, o co se bude jednat.
1: Je to Marshmallow, Bastille, Happier.
0: Wendy, vzpomínáš na tenhle song, když vyšel?
1: Jo, jako jo, určitě tam je nějaká nostalgie velká.
0: Je tam nostalgie velká. Tak na dnešní nostalgii, na lepší ráno, tady to je Marshmallow, Bastille, jejich Happier. Aby byl dnešní den prostě celkově šťastnější a veselější. Tak hezký ráno, jdem na to. Hey, hey.

0: internetu je hodně věc.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za svůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: New Music Show.

0: chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn. Jsme online.
5: Online. Jsme na DAB+.
4: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Pétera Maďara, který čelí vyšetřování kvůli údajné krádeži.

0: to je proto, že chce očistit svoje jméno. Případ označuje za politicky motivovaný. Vzniknul nový systém, který má hlídat, co všechno dělá umělá inteligence. Platformu OpenShell představila společnost Nvidia a dokáže nastavit, k čemu má AI přístup. Další vrstva pak činnost AI průběžně sleduje. Když se umělá inteligence pokusí překročit povolené hranice, platforma ji dokáže během několika milisekund izolovat. Nvidia tím reaguje na případy, kdy AI stanovené hranice při plnění úkolu překročila. Na Novém Zélandu se o víkendu hledalo nejlepší morče a mezi rozhodčíma byl i Čech. Do soutěže v Tauku bylo přihlášených skoro 300 morčat a český rozhodčí Jiří Kytner. Spolu s kolegyní hodnotili třeba srst, barvu nebo celkový stav zvířat. Vítězem se nakonec stalo morče s neúplně krátkým jménem Claremont Girl Clash of Hearts.
1: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 4 minuty, k tomu pokračuje Morning Boost na Fajnu. S váma Fiky, Wendy a taky náš playlist.
1: Před námi Khalid, Loud, Hide Up, nebo teď už Miley Cyrus, End of the World.
0: Tak krásný ráno, jdeme na to.
2: Morning Boost s Honzou, Fiky a Wendy. Fajn.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Na fajnu, 20 minut po 7 hodině. Krásně dobré ráno všem. Za malý okamžik na fajnu, třeba tohle.
1: Gato and John, turn the lights off.
0: Nebo taky třeba Shabu z Jamal Smith. Jejich song Blink Twice. Tohle nám bude dělat lepší ráno za malý okamžik. Tak hezký ráno všem. Buďte dál s náma. Morning Boost.
2: Fajn. Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
7: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
8: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

Twice. Shabuzi, taky Miles Smith a jejich song Blink Twice. Time flies, so don't blink twice. Půl osmý aktuální čas, krásné, dobré ráno.

0: Nevím, jestli na ní vůbec chci odpovídat, protože to číslo by bylo velmi, velmi vysoký. Máš to podobně, nebo?
1: Já to mám hodně podobně, já si myslím, že se tady vidíme vzájemně a můžeme oba dva říct.
0: Super, jej, to je téma.
1: Ten telefon máme v ruce často, pojďte nám klidně dát vědět, 724-634-634, pojďte se přiznat, protože normálně průměrný Čech prý v produktivním věku.
0: Produktivním.
1: Produktivním věku, pozor na to, každých 20 minut se podívá na svůj telefon.
0: A neproduktivní člověk ještě víckrát, ne? Takže důležitý být produktivní.
1: Ale tak pojďme si říct, že dneska schválně vždycky, když sáhneme po telefonu, tak si to uvědomíme a fakt si rozmyslíme, jestli po něm sáhneme. Volá nám někdo? Pojď toho vzít.
0: Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Haló? Dobré ráno, Kamila.
1: Ahoj Kamilo, tak kolikrát jsi dneska ty vzala svůj telefon do ruky?
2: No, spíše to je podlouhý dojet, co jsem se dovolala do rádia a vyhecovali jste mě k tomu, že musím říct jenom jednou, a když mě budil ten budík, takže
1: wow.
2: Jste frajeři a já jsem asi pozadu.
1: Ne, právě naopak, myslíme si, že ty jsi frajerka, protože pro nás je to vlastně fakt opravdu těžký ten telefon nevzít víckrát. Takže klobouk dolů.
0: Gratulujem, dobře.
1: Otázka samozřejmě je, jak dlouho je to zpátky, co jsi vstala.
2: Je to hodina a půl.
0: Wow. To je
1: vado. Wow. Tak jako pro nás. Wow. Takže to rozhodně klobouček dolů. OK, díky za tohleto info.
0: Měj se krásně a děkujem za telefona.
2: Taky, krásný den.
1: Taky, ahoj.
0: No lidi, 724634634, kolikrát jste vy už dnes sáhli po telefonu? Pojďte dát vědět, tady jsou Giant Rooks.
3: Nové rituály jsou dokumentární projekt o návycích, které nám řídí mozek. Celý příběh na noveritualy.cz.
4: Čas na změnu? Objevte nové rituály. Odložte displej, otevřte knihu. Zvolte čistší technologii místo cigarety. I malý krok dokáže velké věci. Noverituály.cz.
5: Sáhnete po telefonu každých 20 minut? Digitální dopamin od 27. září na noverituály.cz.

0: Rihanna, taky Calvin Harris, jejich song We Found Love, tady na Fajnu. 7:45 aktuální čas.
1: Ranní téma dnes připravujeme ve spolupráci s projektem Nové rituály. Fajn.
2: Jak jsme říkali, Nové rituály si připravili dokumentární sérii a řeší závislosti. Jmenuje se to Dopamino... Počkej. jmenuje se to Digitální dopamin. No a bude tam spoustu sérií o závislostech jako na telefonu, na cukrech, na alkoholu a tak dále a tak dále. My jsme tady načrtli jako telefon. Tady jsme se i vás, kolikrát jste ho třeba dneska měli v ruce. A musím říct, že většina z vás je na tom líp než my s Fikim.
0: Jo, jako koukám, jako my musíme na tom zapracovat.
2: jako stydím se trošku upřímně. A zase my si tady můžeme zvednout ruce nahoru a říct, hele, my to děláme kvůli práci.
0: Je to tak.
2: Samozřejmě. No ale kdo to možná kvůli práci nedělá, jsou úplně děti ve škole.
0: Je to tak. Při téhle příležitosti, tak máme tady novou novelu zákona, která se připravuje, měla by být schválená příští rok a mělo jí být o to, že by měly být zakázaný mobily ve škole.
2: Je to vlastně jako dobrý nápad. Víš, jako zase si říkám, že... Můžeš tam najít ty informace, jestli ho zakázat úplně ten telefon, anebo ho povolit při nějakých jako výjimečných příležitostech.
0: Je to tak, dámy a pánové, celý dnešní den budeme hlasovat u nás na Instagramu v anketě, během dne tam bude anketa na tohle téma, tak poprosíme, běžte tam hlasovat a zítra se na to podíváme, jak to dopadlo.
2: To hlasování není jenom na Instagramu, máme ho i na TikToku ve stories, nebo bude na TikToku ve stories, takže na to rozhodně dneska myslete, až to uvidíte, vzpomeňte si na nás a zahlasujte pro nás.
1: Nové rituály jsou dokumentární projekt o návycích, které nám řídí mozek. Celý příběh na novérituály.cz. Fajn.
3: Čas na změnu? Objevte nové rituály. Odložte displej, otevřte knihu. Zvolte čistší technologii místo cigarety. I malý krok dokáže velké věci. novérituály.cz.
4: Sáhnete po telefonu každých 20 minut. Digitální dopamin od 27. září na novérituály.cz.
5: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Back to the hits.

0: Ladíte úterní Morning Bus na fajnou. Chainsmokers, taky Roses, jejich song Roses tady. V tuhle tu chvíli, 6 minut před 8 hodinou.
1: Ranní téma dnes připravujeme ve spolupráci s projektem Nové rituály. Fajn.
2: Digitální dopamin. Tohleto Nové rituály momentálně vydávají jeden díl, momentálně teďka vyšel na YouTube, klidně se na to běžte podívat, no a pojednává se o tom, jaký různý závislosti můžou být. My tady řešíme závislost momentálně na telefonu, ptali jsme se vás, kolikrát jste dneska sáhli na telefon, klaníme se, je jako docela málo, my se stydíme za sebe s Fikem, protože my jsme tady sáhli teda víckrát.
0: Ale a tak taky, kvůli práci.
2: Samozřejmě. A taky samozřejmě závislost se netýká jenom dospělých, ale týká se i dětí. A tak jsme tady tak trošku vytáhli téma ohledně mobilů a školách a to, že se možná budou ty telefony pravděpodobně rušit ve školách, tak jsme se ptali na váš názor. Ty názory jsou rozdílný. Každopádně nezapomeňte na to, že na našem Instagramu a na TikTok Stories poběží anketa, takže až ji uvidíte, rozhodně nám hlasujte a to všechno společně si tady tak nějak zhrneme zítra.
0: Je to tak, teď už jdeme na nějaký song, který to všecko vystihuje. Tady je Viktor Šín.
1: Nové rituály jsou dokumentární projekt o návycích, které nám řídí mozek. Celý příběh na novérituály.cz. Fajn.
3: Čas na změnu? Objevte nové rituály. Odložte displej, otevřte knihu. Zvolte čistší technologii místo cigarety. I malý krok dokáže velké věci. novérituály.cz.
4: Sáhnete po telefonu každých 20 minut? Digitální dopamin od 27. září na novérituály.cz.

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
5: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová varovala, že Rusko podle zpravodajských služeb chystá v Evropě další sabotáže. Podle ní se Moskva snaží evropskou společnost rozdělit a zastrašit tak, aby lidi přestali podporovat Ukrajinu. Kallasová proto po jednání ministrů obrany Evropské unie vyzvala evropské státy, aby rychleji posilovali obranu. Českou fotbalovou repre čeká další soupeř. Dneska večer dorazí do Edenu Anglie, která stejně jako Češi svůj první zápas v Lize národů prohrála. Češi nestačili na Chorvatsku 1-2, Angličani podlehli Španělsku 2-3. Oba týmy tak budou hrát o první body a Češi navíc chtějí navázat na poslední domácí výhru nad Anglií z roku 2019. 69-letý muž v Indii měl v neštěstí fakt obrovský štěstí.

0: Dobré ráno s Fajnem, je tady 8 hodina, 1 minuta, k tomu pokračuje Morning Bus na Fajnu a pokračuje samozřejmě náš playlist.
1: Tedy jsme už Mr. Know It All, to je před náma, nebo teď už Jonas Blue, Jack Jack, jejich Rise.
0: No a kromě toho se za malý okamžik podíváme na to, na něco, co každý máme v mobilu. Něco, co kdyby možná viděla policie, tak vás i hned zavřou. Tak na to kouknem za chvilku. Teď už, jak říkala Vinny, Jonas Blue, Jack Jack. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Michael Jackson, jeho Beat It nám právě teďka dohrálo na Fajnu. 12 minut po 8 hodině a pojďme se podívat do našich telefonů.
1: Jako lidstvo toho umíme fakt hodně, ale jestli něco, co neumíme, je to, když přijde na to pojmenovat skupinu na nějakém chatu. A je úplně jedno, jestli je to WhatsApp, Messenger nebo Instagram. Normální název pro skupinu prostě neexistuje. Schválně si všichni teď pojďme vzít třeba nebo otevřít Messenger, cokoliv, co chcete, Instagram, TikTok, to na TikToku není Messenger, to je jedno. Prostě chaty, společenský chaty, jo? Pojďte nám schválně dát vědět první tři názvy vašich skupin. Wendy, začneme u tebe, jestli můžeš sdělit tvé názvy skupin.
0: Jeden můj název je nepublikovatelný, ale je to taková jako odrůda stand-upiku. Můžeš si to domyslet, jakým směrem budeš chtít. Prostě jsme lidi, co dělají stand-up a pojmenovali se podle sebe.
1: Dobře.
0: A pak tady mám moravský knedlejk.
1: Zajímavý.
0: Hoří ti zadek.
1: To je dobrá skupinu. Co tam probíráte v téhle skupině?
0: Jak jsme spolu kdy se hráli tu hru, přihořívá hoří, tak tam
1: okay.
0: Řešíme zrovna tohle. A pak je tady třeba skupina Crazyny.
1: Docela to jde. Já tady mám třeba, bez kontextu to bez nic špatně, jo, ale třeba skupina Rychlovka. Pak je tady skupina, která nenese ani jedno jediný písmenko, za to pětkrát smálíka, respektive emoji Lilku.
0: Jasně.
1: Jo?
0: OK.
1: A pak tady mám třeba sobotní chill na bytě.
0: No jasně.
1: Jo? Mm-hmm. Nebo skupina debílci.
0: Zajímavý skupinky.
1: No, takže asi tak, ale normální název bych tady nenašel. Dámy a pánové, 724634634, pojďte nám dát vědět vaše první tři skupiny. Jak se jmenujou? Názvy jejich. Pojďte dát vědět. Do té doby třeba Loyal Red Eyes. Morning

0: Danny Hedson, jeho On My Way. Song, který nám tady dohrává na fajnu 19 minut po 8 hodině. No a my hledáme odpověď na otázku, zda existují nějaký normální názvy skupin. Třeba na Messengeru nebo WhatsAppu, Instagramu, kdekoliv jinde. A vypadá to, že neexistují.
1: Pokud to nejsou zrovna pracovní čety, tak fakt neexistují. Pojďme se podívat na to, co píšete. Je tady třeba zpráva. Ahoj, moje první skupiny jsou Bordel a opice. To je za Honzu. OK, píše taky Dan. Víno a řidiči. Zavři oči.
0: Počkej, počkej, víno a řidiči?
1: Víno a řidiči.
0: Tyhle dvě věci dohromady, to ne, ne.
1: Tak zavři oči a podívej se.
0: Tak se mám udělat.
1: Hele, okay. pánové mají vtipnou. A pak je tady silou hlasu od Dana.
0: Zajímavé, zajímavé. Já tady mám třeba, že od Andreje, co píše, že má skupiny pojmenovaný. První, Sugar tatínci. Mm-hmm. Potom Mandlové království, to fakt nechápu ten kontext, jako. A třetí skupinu má pojmenovanou Válíme se v bahně.
1: Nice. Mhm.
0: Pak tady máme ještě zprávu, která zní. Ahoj, mé názvy skupin zní. Pro aktivní honba, závorka za pokladem, konec jo, závorky.
1: Jistě.
0: Lukrativní zadečky, na co čumíš?
1: Hezky, mě by někdy jenom zajímalo, jaký jsou zatím storyčky.
0: Že jo, jako jak ty lidi na to přijdou, nebo jak to dáme dohromady tohle?
1: Hele, píše tady ještě Hanka. Ahoj, máme s holkama na Messengeru skupinu Pařba bez starých a manžel s klukama na WhatsAppu. No, nemůžu.
0: Dobře, no, tak to jsme u toho, ani to nemůžeme říct do rádia, tak to je fakt něco. Tak možná je dobrý, že to je soukromý, možná už tohle téma necháme bejt, aby nás ještě nezavřeli za tyhle ty názvy. Dámy a pánové, hezký ráno, za malý okamžik na fajnu. Cameron Mitcomb, jeho Kingdom of Fear. Proč nikdo nepojmenuje skupinu třeba takhle? To je takový hezký název.
1: Není vončo,
0: nás. Morning Boost. Fajn.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti!
3: Když mobily,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: JN Interiér.
9: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
10: I táta přece vaří.
8: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jnointeriér.cz.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Hugel Utranej, taky Emil Angelich, Move into the Sun, tady u nás na Fajnu 8 hodin 35 minut. A my vám čas od času přinášíme jistý moudra. Teď pro nás jedno moudro má moje kolegyně Wendy, která zažila zajímavý víkend a na něco přišla. Wendy, já se ptám, na co si to přišla?
1: Já bych chtěla říct, že jakýkoliv karaoke bar v Budapešti je strašný skem. To znamená, že to vůbec není dobrý.
0: A proč? Jakože, proč se to teda jmenuje karaoke bar?
1: Takhle, hele, lidi, já jsem byla na rozlučce se Svobodou a jedna z věcí, kterou jsme chtěli navštívit, byl karaoke bar. Jeden jsme navštívili, ten byl fajn, a pak jsme chtěli zkusit jako jiný. Mm-hmm. Takhle, my jsme tam přišli a zjistili jsme, že mikrofony pro ty lidi, kteří chtěli zpívat, jsou prostě vypnutý, ale lidi, jak jsou jako opilí a křičejí nahlas, tak jsou slyšet a nevnímají to, že nemají zaplněný ten mikrofon. A pak tam v pozadí na baru byl prostě jeden týpek, který byl placený od toho, aby zpíval za ty lidi. Aby to dobře znělo. Ano,
0: fakt jo.
1: Ano. Takže to bylo strašně vtipný. A pak vlastně jsme museli zaplatit poplatek za kelímky, který byly vratný. Všude měli napsaný, že to je vratný. I jako vedle sebe na tom baru měli napsaný, že to je vratný, a ty peníze nám potom za ty kelímky vrátit nechtěli.
0: To je zajímavý biznis. To už tady jednou bylo, ne? Na nějakým majále. Něco takovýho, taková akce.
1: Taky nevrátili kelímky.
0: Ty jo, jak říkáš, Wendy, to s tím člověkem, to mě zaujalo nejvíc, že tam byl člověk, který zpíval za lidi, aby to dobře znělo.
1: Mně to přišlo strašně trapný.
0: Podle mě bychom si měli najmout taky nějakého člověka, aby mluvil za nás, aby to dobře znělo.
1: A jsme doma.
0: Tak jo, takže

0: Lola Yankee, Messi. Song pro všechny fréry, co musí vstávat před 9 hodinou. Dámy a pánové, pro nás, pro všechny, co vstáváme v tento nekřesťanský čas, za malou chvilku třeba...
1: Si uděláme takovou menší ranní party. Tohle to je Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Necháme to na Justinovi. Dámy a pánové, kromě toho taky jedna zpěvačka, která když zpívá, znamená to, že léto stále nekončí. Zara Larsson. Její song Lush Like. Tak tyhle songy za malou chvilku na lepší ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Co je hot v parádách?
11: Co letí ve streamech?
12: Co právě trenduje na TikToku?
13: Máme na Fajn.
14: Vždycky hot,
15: vždycky fresh.

0: Patrik Malý, taky Sebastian, jejich song 2005, tady na Fajnu, 9 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost dosáhl svého konce a je tu zase otázka, na kterou potřebuji od Wendy znát odpověď. Co tě, milá kolegyně, bavilo nejvíce?
1: Bavilo mě mluvit, protože mě to vůbec nebolí.
0: Mě bavilo ten tvůj jako vhled do života. Jak jsi byla o víkendu pryč v Budapešti, jo? Je to tak?
1: Nech to.
0: S těma karaoke barama, to mě fakt pobavilo. To mě fakt jako bavilo nejvíc. Možná mě to tak bavilo, že vlastně chci teď do Budapešti do karaoke baru. I když si říkala, ať tam vlastně nikdo nejezdíme.
1: Ale v pořádku, absolutně si to uži.
0: Děkuji. Dámy a pánové, tak doufáme, že si užijete stejně jako já byl do Budapešti do karaoke baru dnešní den. Slyšíme se zase zítra od 6 do 9. Tak, čegis.
1: Ahoj.
2: Počáš, já ještě pana Vosoho trošku. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Třebíčovice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Jsme online.
5: Online.
4: Jsme na DAB+.
5: Plus.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Dobré ráno, tady Adam. Američan strávil 41 let v celé smrti a teď ho soud propustil na svobodu. 71-letý Douglas Stuart Carter byl odsouzený za vraždu. Vinu ale většinu času odmítal. Novej test DNA navíc ukázal, že genetický stopy z místa činu s ním nesouhlasí. Soud proto nařídil jeho propuštění. Případ se ale bude dál projednávat. Na Slovensku natočili na jednom místě 26 medvědů najednou. Myslivec u obce Očová je zachytil v noci pomocí termokamery. Medvědi se teď před zimou stahujou za kalorickou potravou a podle ochranářů je jí letos v lesích málo, takže častěji míří na mole a blíž k lidem. Řidička v Číně chtěla zaparkovat, jenže místo parkovacího místa sjela rovnou po schodech do podzemí. Podle ní ji zmátly rovný čáry na zemi, který považovala za vyznačený stání. Auto se po pár schodech zaklínilo a poškodilo se. Žena naštěstí vyvázla bez zranění a z auta se nakonec dostala přes kufr.
4: Music Boost.

dobrý den, je tady 9:00, to znamená startuje Music Boost. Dneska je přesně ten den, kdy budeme úplně zmatený a budeme úterku říkat pondělí. Já vím, je to takový úděl prodloužených víkendů, ale no, aspoň nám to v té hlavě jakoby všechno do toho pátku rychleji uteče, ne? To je pozitivní, pozitivní. Tak jo, startujeme úterní Music Boost, 4 společné hoďky, no a startujeme je jako vždycky 5 songama na rozjezd. Vidím tady třeba Olivia Rodrigo, Lady Gaga, anebo právě teď Stein27, Kellyn a jejich Vítej mezi náma. Tak my vítáme. Music Boost. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Goosebumps, to je song, který nám uzavírá Give Me Five na Fajnu přesně ve čtvrt na deset. No a co my, co? No, odpočatý, ne? Máme po prodlouženém víkendu, já doufám, že jste si fakt odpočinuli. Teda, jestli to ještě umíte, aspoň trošku kvalitně si odfrknout, neřešit maily, nebrat telefony, prostě odjet někam na výlet, nebo bejt, já nevím, doma, nebo na chatě, ale prostě jako odpočívat, jen tak bejt. Já si totiž myslím, a myslí si to teda i ty statistiky, které mám před sebou, že v České republice odpočívat moc neumíme, že jsme to nějakým způsobem prostě zapomněli a jedeme hodně jako na výkon, na tlak a prostě šup, šup, šup, šup, no a pak z toho života co? Máme jenom to šup, šup, šup, šup. 724634634. Než za chvilku celou situaci, celý aktuální data rozebereme, bude mě zajímat vaše přiznání. Umíte si kvalitně odpočinout, ano nebo ne? Za chvilku taky Adéla. A taky Joe. Tyhle songy pro vás? Abyste si u nich odpočinuli.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.

Music Box úterní dopoledne dohrává Slater Song Dance. Ptala jsem se vás před chvilkou, jestli umíte odpočívat. Jo, jestli prostě zbytečně třeba moc nemakáme, jako. Já si myslím, že by se mělo spíš polevit. A my známe úplně tu klasickou větu od našich rodičů. Jo, dnešní mladí nic nevydrží. Psychologové proto mají dokonce i svoje označení. Kids These Days Effect, tedy tendenci vnímat současnou mladou generaci hůř, než tu, do které jsme sami vlastně patřili. A tohle vlastně jde dál a dál. To znamená, že vy až zestárnete, tak pravděpodobně tenhle efekt budete používat na další mladší generaci. Jo, to znamená, že všichni si vlastně jednou vyzkoušíme, jaký to je, bejt ta oběť, bejt i ten generál. Znamená to, že co, vydržíme nebo nevydržíme? Jako moje hlava říká, že to znamená, že vydržíme, jenom si to prostě starší nemyslí. Jo, a jenže co pak ty mladší generace dělají, že jo? Cítí se méně ceně a začnou makat víc a víc a víc a pak tady máme syndromy hoření už v 25 letech a není to úplně OK. Takže prosím vás, neznamená to, že úplně naši předkové neměli některé věci objektivně těžší, jo? Chápu, že prádlo v ruce je pořád.

0: 634634634. Naposledy odpočíváte? A jestli neodpočíváte, tak sakra začněte, protože na tyhle věty prostě od starších se musíme jednou a proždy vykašlat, protože to nikam nevede a je prostě podle mě jednodušší tak jako odpočívat a tak trošku i pracovat. Jo, nebejt línej, pracovat, odpočívat, ale ne jenom makat, sakra.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Harper, Bobby Harvey. To je dnešní úterní dopoledne na Fajnu. No jo, jako říkali jsme si, že statistika říká o tom, že v České republice lidé neumí odpočívat. No a asi na tom něco bude, protože vaše zprávy jsou toho negativního charakteru. Píšete, že opravdu odpočívat neumíte. Třeba ahoj, odpočívat fakt neumím. Máme s manželkou dvě děti a jelikož si chceme dovolit peníze, tak musíme prostě makat. No, lidi, s tím něco fakt musíme udělat. A docela mě inspirovala zpráva. Ahoj Andy, já odpočívám při práci, naopak nejsem příznivcem víkendu. A to mě přivedlo k té myšlence toho, že opravdu my nemusíme čekat celých těch 5 pracovních dnů na ten víkend, až si odfrkneme. My se můžeme naučit umět odpočívat i v práci. Prosím vás, neznamená to úplně přestat pracovat. To ne, normálně pracujte. Ale dokažte si tam prostě udělat nějaký svoje třeba 20-minutový sloty, kdy si prostě to kafe nebo tu snídaní dáte úplně jako v klidu. Nebudete u toho dělat e-maily, nebudete u toho řešit práci, jenom si dáte 20 minut pro sebe. Třeba tak třikrát za den. Myslím si, že pro začátek dobrý a prostě nějak to dáme. Prostě myslím si, že bychom tu statistiku toho syndromu vyhoření z 25 let mohli dát třeba aspoň na 30, jo? A tak to můžeme časem zvyšovat a zvyšovat. Za chvilku Kygo, taky Khalid, Griffin, jejich Save My Love. Tak jo, našich 20 minut startuje na Fajnu teď. Music Boost. Music Boost.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

Rosa, skvělý Cameron with the Comb na fajnu. Prosím vás lidi, už je to zase tady. Podzimní šílenství Vánoc. Jestli si říkáte, co má podzim společného s Vánocema, ano, nemá nic společného. Tak proč to mícháme? Já se tady každý rok rozčiluju a letos to udělám znovu. A budu to dělat do té doby, dokud to prostě společnost nepochopí. Jo? Dokud jako nepochopíme, že míchat Vánoce s podzimem je prostě zbytečný. A není to vlastně úplně jako fair, protože podzim má prostě být samostatný období. Máte prostě, já nevím, dloubat dýně, pít čaje a kupovat si chlupatý ponožky a deky a prostě vařit si doma kakao a prostě pracovat s podzimní depresí. Ale kupovat dárky na Vánoce nebo ještě hůř, prosím vás, kupovat dekorace na Vánoce, to nedělejte na podzim. Pojďme si jednou proždy ty podzimní časy prostě jakoby nekazit, jo. Bude tady ještě Halloween, budou tady dušičky, bude tady prostě barevný listí, bude tady všechno tohle, co ten podzim nabízí, a dělat už doma vánoční výzdobu, kupovat světýlka, prostě myslím si, že to fakt je zbytečný. Počkejme prostě na prosinec, jo? Ten bude mít zase něco do sebe. Na prosinec taky nemalujeme prostě vajíčka, neříkáme hody, hody, doprovody, dejte vánoční vajíčka, jo? Taky to neděláme, tak to nedělejte teď. Já jsem se totiž včera rozčílela, když jsem vlezla do jednoho velkého supermarketu a tam obrovská halda vánoční výzdoby, jo. A dokonce jsem i si tak všimla, že kolem mě někteří lidé už jako řeší vánoční dárky, co komu koupit, jak na to vydělat a tak dále a tak dále. Zkusme to vzít, hodit za hlavu a pojďme si užívat prostě přítomnost. Posloucháš Fajn. Fajn. Tohle už jsou Temper City, jejich Self-Aware. Podzimní Fajn Rádio.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Fajn. Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia.
7: Sleduj Fajn.
0: Fajn.
7: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Hezký dopoledne, minuta po 10. hodině, tady Adam. Ruský velvyslanectví v Belgii varovalo na to, že případná blokáda Kaliningradu by mohla vést k přímému vojenskému střetu. Ruská ambasáda v Belgii uvedla, že pokud by se státy NATO pokusily Kaliningrad odříznout od zbytku Ruska, Moskva je připravená použít všechny potřebné prostředky k obraně svého území. Zároveň vyzvala alianci, aby se vyhnula dalším krokům, který by mohli situaci vyhrotit. David Pastrňák a Jakub Voráček dostali stříbrnou medaili Senátu. Oba hokejisti byli oceněni hlavně za pomoc lidem s roztroušenou sklerózou prostřednictvím Voráčkovy nadace. Letos Senát ocenil celkem 17 osobností. Mezi nimi třeba taky ekonoma Jana Švejnara nebo záchranářku Petru Homolovou. Na příští Colors of Ostrava dorazí britský zpěvák Robbie Williams. Do Ostravy přijede v rámci svého koncertního programu v souvislosti s albem Britpop a na festivalu vystoupí v zahajovací den 21. července. Robbie Williams patří mezi nejúspěšnější britský zpěváky a v Česku už v minulosti několikrát koncertoval.
0: Fajn. Music Boost.
9: Music Boost.
10: Music Boost.
11: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Stále společně zvládáme úterní dopoledne, nebo takhle aspoň se snažíme. Hlavně, že jsme v tom spolu a hlavně, že máme ten playlist plných novinek. Za chvilku se podíváme taky na hrot mezi Izomandiasem a Ektorem. To je hodně zajímavý. Taky si dáme samozřejmě, jako vždycky, po 10.30 lubriku. No a doplníme to všema těma songama a nějakýma kecama a prostě to tak nějak prostě zvládnem. Aby už tady byla ta 11. 12. a ať už jsme prostě z práce doma. Chápeme, že? Jdem na to.
0: Music Boost.
12: Tohle už Dermot Kennedy, jeho Kiss Me. Tak hezký dopo.

Fantasies, Zara Larsson, jejich Stateside. Na fajnu nás teď všechny bude tak trošku bolet v kříži. Protože to bolí i Zobandiase. Ten po dvou vyprodaných O2 arenách zjistil, že největší vlastně ta show večera není on, ale Hectorův komentář na Instagramu. Izomandias totiž během koncertu se nechal tak nějak jako pro efekt show asi symbolicky ukřižovat na archu, což rapovou scénu vlastně rozpálilo. Asi víc než nějaká pyrotechnika, jo. Hector to označil za zesměšnění boha a napsal ostrý komentář. No a my fanoušci jenom čekáme, jestli Izo odpoví, jestli to bude vlastně něčím pokračovat. Mimochodem, jestli se teď nudíte, nebo se potřebujete zasmát, nebo tak nějak jako vypustit hlavu. Otevřete si ty komentáře, jak lidé reagují na Hectora nebo Izomandiase. Je to fakt docela, je to jako k popukání. Samozřejmě uvidíme, kam až to jako bude pokračovat. Jo. Naše Irča na koncertu prý byla a řekla nám tady ve studiu, že to nebyl jako úplně kříž. Takže tímhle se asi Izo může bránit, že to nebyl přímo jako kříž. Nechal se sice prostě ukřižovat na archu, ale ne úplně na kříž. Takže asi nemůžeme se úplně na něj tolik jako zlobit. A možná i ten Bůh se zasmál a nezlobí se.

0: potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Get ready for the sound.
8: Fresh.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: I'm Post Malone.
11: This is Beyonce.
12: Hey, this is Halsey.
13: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.

0: Malcolm Todd, jeho Aero Rings. A vždycky, když je po půl desátý, teda po půl jedenáctý, a teď jsou 4 minuty po půl jedenáctý na Fajnu, tak následuje jenom jedna jediná věc.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Podle nového průzkumu má většina Čechů ráda sex. No a menšina Čechů ho má dokonce ráda i s partnerem. Fajn.

0: pustit už ne.
1: Na fajnu dohrála Eva Farná Perpetuum mobile. Víte, jak jsme celý ráno řešili to přepracování, syndrom vyhoření a to, že jako neumíme v Česku prostě odpočívat. No tak přesně o tom je tenhle song. Takže vlastně jsme si ho symbolicky dali. S čím ale za chvilku pokračujeme, budou Coldplay, Sky Full Stars. Klasika, prostě silná, nekontrolovatelná láska. A je to vlastně song o obdivu k někomu, kdo prostě, kdo vám přijde v životě jako výjimečný. Jo? Takže při téhle písničce si pojďme představit všechny výjimečný lidi v našich životech. Pojďme jim prostě třeba, nevím, napsat. A nebo si ten song jenom poslechnout jen tak. Na fajnu. Music Boost.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC.

0: lži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Retro je hot v hitparádách. To letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

Nico Santos, Home to You. Dnešní úterní dopoledne na Fajnu. Jsme poselí reality shows, to jste asi pochopili, protože na našich sockách najdete spousty našich prostě reality show, na který děláme svoje vlastní vyjádření v podcastech. Včera prosím vás Love Island, jo, Casa Amor. Totálně to tu s celým týmem řešíme, jakože bylo to moc nebo málo, jako jak ty kluci reagovali. Ty, jako Casa Amor je vždycky velká zkouška celého Love Islandu. My diváci to milujeme, žereme to, těšíme se na to, ale jako ty jo, jako z pohledu těch srdíček, to nikomu to fakt nezávidím. Doufám, že koukáte taky a jestli vám to nestačí jenom v televizi, tak právě se přesměrujte na YouTube Fine Radio, kde je posedlý Love Islandem s naší Kristinkou, která každý týden vždycky čeká na toho, kdo vypadne, toho zdrbne a vy to máte hned k dispozici. To znamená, jestli vás zajímají třeba soutěžící, kteří jsou teď čerstvě z vily, tak si to dejte.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
13: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
14: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
15: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
16: Hezký dopoledne, máme 3 minuty po 11. hodině, tady Adam. V New Yorku znovu otevřeli vyšetřování případu údajného hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě. Žena tvrdí, že ji v roce 2024 napadlo několik členů studentského bratrstva. Případ tehdy nevedl k trestnímu stíhání, teď se ale po podání žaloby vyšetřování obnovilo a důkazy má posoudit velká porota. Ode dneška platí ve Spojených státech zákaz dovozu některých výrobků z Kanady. Jde hlavně o většinu alkoholických nápojů, některý mléčný výrobky a taky motocykly. Je to další krok v obchodním sporu mezi oběma zeměma, který se v posledních měsících vyostřuje. Kanada už na předchozí americký cla reagovala vlastníma opatřeníma. Minecraft dostane po víc než 14 letech úplně novou dimenzi. Jmenuje se The Sift a do klasického Minecraftu dorazí v roce 2027. Hráči se můžou těšit na nový prostředí, biomy i nepřátele. Poprvé se ale tahle dimenze objeví už dneska v Minecraft Dungeons 2.
14: Fajn. Music Boost.
15: Music Boost.
13: Andrea Kautzka.
15: 5, 4, 3, 2, 1.
17: Lidičkové, já doufám, že se po tom prodlouženém víkendu jako tak trošku držíte a nejste v té práci tolik úplně mimo. Dnešní dopoledne je pořád s náma, to znamená pokračuje Music Boost. No a na co se podíváme? Třeba na nový rekord ve skládání Rubikovy kostky, to vás bude hodně zajímat. Taky je na světě nový speciální hotel, o kterém musíte 100% vědět a taky vás někam třeba možná pozvu. No a třeba i zadarmo. Uvidíme, nepředbíhejme. Teď samozřejmě ty nejlepší songy Ruge, taky Ray, anebo právě teď David Guetta a Sia.
14: Music Boost.
17: Jejich Beautiful People. 5 minutek po 11. na Fajnu. Tak jo, pojďme si to pořádně užít.

Na Fajnu dohrává Rugail její Wishful Thinker dnešní dopoledne. Zajímá mě, co stihnete za 4 sekundy. Pojďte se všichni zamyslet. 4 sekundy. Jedna 6letá holčička z Číny totiž za takový 4 sekundy vlastně dokázala něco, co většina dospělých nezvládne ani s návodem, dokonce ani s videem. Je to složení Rubikovy kostky. Já osobně jsem vždycky na pokraji zhroucení. I nikdy jsem Rubikovku nesložila. Opravdu, nikdy. A dokonce jsem u toho jednou seděla 3 hodiny. Prostě měla jsem k tomu všechny tutoriály, prostě nic, prostě vůbec. Takže já tohle fakt jako mega obdivuju. Složila ji za neuvěřitelných 4,52 sekund a ten samej den pak svůj vlastní ženský nový rekord dokonce ještě pokořila jednou, a to na 4,27 sekund. Je to tedy oficiální nový ženský rekord ve skládání Rubikovy kostky. A mě zajímá, co zvládnete vy za 4,27 sekundy. Napít se, jednou si do něčeho kousnout, já nevím, ujít 2 kroky, podívat se na telefon, přečíst si 3 slova z nový SMSky, která vám dorazila. 4 sekundy. Co prostě stihnete? Vlastně téměř nic. A představte si, že 6letá holčička za tu chvilku složí prostě celou Rubikovku. Nerozumím tomu, nechápu to, ale vlastně to mega obdivuju. Posloucháš

0: Snap, tohle je Rosalyn. Na fajnou. No, doufám, že dnešek není úplně pro vás tak náročný jako pro mě. Já musím říct, že ty prodloužený víkendy sice jako miluju, kdo by je nemiloval, ale ten návrat je vždycky o něco jako těžší. Je to takový ještě horší pondělí. Proto jsem vybrala tenhle song, který si za chvilku na fajnu dáme. Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Znamená to v překladu to dáš, to dáš. Všechno, co dneska potřebujete zvládnout, prostě dát, tak tomu nám sice tenhle song jakoby nepomůže, asi nic za nás neudělá, ale může nás třeba aspoň tak nějak, nevím, rytmicky podpořit, ne? To znamená, to dáš, to dáš, to dáš. Všechno, co vás dneska čeká, prostě dáte, jo? A kdybyste náhodou nedali, tak je to jedno.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti!
3: Když mobily, tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Gracie Abrams, That's So True, to je dnešní dopoledne na Fajnu. Nevím jak vy, ale já miluju ubytování v hotelech. Co, někdo se o vás postará, někdo po vás uklidí. Hotelová snídaně k tomu, to je úplně nejvíc. A představte si, že by existoval hotel třeba podle toho, co vy milujete. Jako jaký film, seriál nebo cokoliv jiného. Teď totiž v Londýně vymysleli hotel v jednom zábavním parku, který vznikl v roce 2027 vlastně pro všechny fanoušky Minecraftu. Prostě úplně, já takhle, já nerozumím Minecraftu, jo? To znamená, já asi nejsem úplně ten člověk, který by tohle měl obdivovat, ale obdivuju všechny vlastně novodobí hotely, protože existuje hotel i Harryho Pottera, Pána prstenu a vlastně všechny tyhle různý tématický hotely. A myslím si, že to ubytování má prostě pak něco do sebe. Tenhle konkrétní hotel nabídne 69 pokojů na 4 patrech, interiéry inspirovaný právě jednotlivými biomy, podmořskou restaurací a prostě celý bar ve stylu toho Minecraftu. To znamená, jestli mě tady slyší nějakí milovníci této hry, vlastně nevím, jestli je to hra jenom do počítače nebo i do telefonu. Prostě Minecraftu, tak vlastně se těšte. 2027 Londýn. No a vy ostatní si najděte, jestli to, co milujete vy, taky už má svůj hotel. A jestli ne, tak možná dobrý business plan. Fajn.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
8: Shop roku na Heuréce, to už víme přece.
7: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
9: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
10: Music. Fine.

0: Dohrává na fajnu Eminem, jo, Houdini, denní dávka repu za náma. Já jsem vám na startu této hodiny slíbila, že vás nikam pozvu. A to právě jdu udělat.
1: Rychlost, adrenalin a souboje kolo na kolo. Blíží se 57. memoriál Luboše Tomíčka. Fajn.
0: 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka. Ano, slyšíte správně. Už 5. října na pražské Markétě. Je to akce, ve které zažijete adrenalin a pořádnou rychlost motorek. Představte si, prosím vás, takovou rovnou plochu, která je dokola do oválu a tam prostě ti zahraniční i český závodníci jedou. Pořád dokola, rychle, rychle, rychle. Vy skoro nestíháte ani jakoby sledovat, jak moc rychlý to je. Jak říká můj kolega Honza Fiker, který ho znáte z ranního vysílání, tak říká, hele, jestli tam půjdeš, tak jdi až tak do 5., možná do 10. řady, jinak budeš celá od bahna. To znamená, jestli chcete zažít bahno v přímém přenosu, ještě se u toho pořádně zasmát, zafandit, tak 5. říjen, jo?
1: Memoriál Luboše Tomíčka, 5. října 2026, v Praze na Markétě. Fajn. Yo, we the hit music station. Hey. Fine.

0: Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
7: To je boží kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá, viď Jardo.
9: www.juninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
13: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
12: Když mobily?
13: Tak Mironet!
12: Klikni dvakrát!
14: Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
16: Maďarský parlament zbyt.

chce očistit svoje jméno. Případ označuje za politicky motivovaný. Vzniknul nový systém, který má hlídat, co všechno dělá umělá inteligence. Platformu OpenShell představila společnost Nvidia a dokáže nastavit, k čemu má AI přístup. Další vrstva pak činnost AI průběžně sleduje. Když se umělá inteligence pokusí překročit povolené hranice, platforma ji dokáže během několika milisekund izolovat. Nvidia tím reaguje na případy, kdy AI stanovené hranice při plnění úkolu překročila. Na Novém Zélandu se o víkendu hledalo nejlepší morče a mezi rozhodčíma byl i Čech. Do soutěže v Taupu bylo přihlášených skoro 300 morčat a český rozhodčí Jiří Kytner spolu s kolegyní hodnotili třeba srst, barvu nebo celkový stav zvířat. Vítězem se nakonec stalo morče s neúplně krátkým jménem Claremont Girl Clash of Hearts. Fine. Music Boost.

Já jsem vám říkala, že to dopoledne zvládneme. Však jsem vám to i slíbila, ne? S pravým polednem skáčeme do té lepší části dne, který se říká odpoledne. No a pořádně si to užijeme. To vám slibuju. Zase jsem vám něco slíbila. Proč já si to dělám? Music Boost. Tohle je už Ian Dior, jeho Let You. Tak jo, pojďme si to teda užít.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, song, který nás dost baví a který nám dohrál ve čtvrt na jednu odpoledne na Fajnu. No a dámy, pojďme si přiznat, že všichni máme doma babičiny kalhotky. Na začátku stavu se většinou snažíme před partnerem vypadat co nejlépe. Vlasy upravený, novej parfém, úsměv při každé příležitosti. No a samozřejmě i přesně to nejlepší prádlo, který prostě vlastníme. Taky žádný informace o tom, že doma chodíme 3 dny v jednom pyžamu. To nic na tom začátku vlastně neexistuje. Na začátku v té zamilovanosti je to všechno perfektní. Samozřejmě, že nejenom jako od nás od žen, jo. Ale my teď budeme řešit teorii babiččiných kalhotek. Proto je to teď na nás, dámy, jo. Říká se totiž, že opravdová blízkost přichází až ve chvíli, kdy nám už nevadí ukázat partnerovi i tu méně reprezentativní stránku naší osobnosti. A to je právě babiččina kalhotka. Prostě babiččiny kalhotky. Je to taková teorie, kdy se říká, že pravá láska údajně přichází tehdy, kdy dokážete vlastně vy ženy nosit před partnerem ty nejhorší kalhotky ve vašem šuplíku. A teď jako všichni se tváříme, že tam žádný jako hrozný nemáme. Že máme jenom ty kraječkový, krásný, nový. Ne, vůbec žádný neseprany, ale prdlejs. Všechny máme prostě takový ty, který nevytahujeme úplně rády, ale jsou nejvíc pohodlný, že jo, holky? Pojďme si přiznat, že prostě krajka není pohodlná. Všechno, co je hezký, není pohodlný. Že nejradši, kdyby bylo na nás a kdyby opravdu bylo cool nosit ty největší prostě bombardňáky z bavlny, tak si je prostě vezmeme dobrovolně každý den, ale ono to cool není. To znamená, teorie babičiných kalhotek má možná něco do sebe. Že opravdu, když v tom vztahu přijde na tyhle hrozný kalhotky, tak to znamená, že začíná láska a končí zamilovanost. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine.

0: taky Sofiených pistácie. Jo, tak asi to užíváme hezky při odpolední. A doufám, že vám to dneska v té práci utíká. Taky se říká, že s dobrým playlistem to vždycky dobře utíká. Tím pádem by to mělo sakra dost sprintovat. Dominik Fajk, jeho White Keys, to je song, který si za chvilku dáme. A budeme pokračovat s dobrou úterní náladou. A jestli nemáte dobrou, pojďte to změnit.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Podle nového průzkumu má většina Čechů ráda sex. No a menšina ho má dokonce i s partnerem.

0: Na fajnu nám dohrává Adéla, 4 minutky do 3:15 na jednu odpoledne. Dnešní 4hodinový Music Boost je téměř u konce. To znamená, jako vždycky nás čeká představení se posledního songu a následně věnování. Věnování, komu tenhle song dneska padne. Calvin Harris, taky John Newman, jejich Blame. Dost dobrá klasika. Dneska to věnuju úplně všem, kteří mají dneska už v sobě 2 kávy. Snad jste nečekali něco inteligentnějšího. Ne, pokud máte v sobě už 2 kafe, tak tenhle song je váš. To znamená, je určitě můj a je i tvůj. Že mám pravdu? Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: vás I Just Might. To je song, který nám končí, zároveň i končí celý Music Boost. Já vám děkuju za dnešní dopoledne, čas odpoledne. Teď pokračujte s Kristýnkou. Užijte si hezký zbytek úterý. A prosím vás, doufám, že jste už všichni od rána pochopili, že je úterý. Ano, prodloužený víkend dělá svý. Není pondělí, je úterý. A zítra ve středu se 9:00 slyšíme znovu. A zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome.
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Na internetu je hodně věcí.
18: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
17: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
18: Instagram, TikTok, YouTube.
17: Sleduj Fajn.
18: Jsme online.
17: Jsme na DAB+.
18: Jsme v aplikaci Radia.cz.
19: Jedna hodina, jeden Matěj a tři čerstvý hot news. Tisíce tuningových aut zamířejí o víkendu do Česka na nelegální akci Europe Illegal Season. Policie kvůli tomu chystá rozsáhlý opatření po skoro celém Česku a nasadí i vrtulník, drony a speciální pořádkové jednotky. V minulosti totiž podobné srazy provázely nelegální závody, blokování dálnic nebo odpalování pyrotechniky. Američan strávil 41 let v celé smrti a teď ho soud propustil na svobodu. 71-letý Douglas Stewart Carter byl odsouzený za vraždu, vinu ale většinu času odmítal. Novej test DNA navíc ukázal, že genetický stopy z místa činu s ním nesouhlasejí. Soud proto nařídil jeho propuštění a případ se teď bude dál projednávat. A víc než 90% slevu na výkupném museli nabídnout únosci v Londýně. Dva bratři nalákali muže na falešný rande, protože si mysleli, že je bohatý a za jeho propuštění chtěli 30 000 liber. Jeho kamarádi ale dali dohromady jen něco přes 2000, takže únosci museli nakonec pořádně slevit. Jeden z přátel navíc mezi tím stejně zavolal policajty, takže oba únosci vyfasovali něco přes 7 let.
18: Fajn.
17: Kristý.
20: Please welcome to the stage.
0: Krásný pondělní odpoledne. Já vím, že není dopoledne a vím, že není pondělí, ale už spousta lidí se na to nachytalo a právě proto jsem si řekla, že začneme hned touhle dobrou zprávou. Dneska je úterý, to znamená už jenom 4 pracovní dny a taky nás čekají 4 společný hoďky Fine Warm Upu se mnou. Tak to pojďme rozjet. První song právě na cestě. Role Model, Sally, When the Wine Runs Out. Tady na

Teddy Swims. A Mr. Know It All. Tenhle song jsme si dali při úterním odpolední, venku sluníčko, krásně, předpověď hlásí babí léto. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, proč se tomu říká babí léto? Možná byste čekali, že teď přijde nějaký poetický vysvětlení, nějaká legenda, ale realita je možná trošku morbidní, možná trošku nechutná, záleží. Jo? První verze je, že v tomhle období lítají vzduchem jemný bílý pavučinky s malýma pavoučkama, jo, použel, a lidem dřív tyhle poletující nitky připomínaly šedivý, splihlý vlasy starších babiček. Proto babský léto. No a ta druhá verze, ta je trošku drsnější, že je to prostě starý opotřebovaný léto v důchodu. Proto babí léto. No a třetí možnost jsou potom hvězdy, souhvězdí Plejády, kterým se lidově říkalo baby, a na podzim prej na obloze začínají zářit. No tak vyberte si, jaký chcete vysvětlení, každopádně věřím, že jsme všichni rádi, že tohle počasí máme. Tak mi pojďte napsat, jak jste si užili ten prodloužený víkend, který taky byl docela hezký, počasí vycházelo, babí léto v plném proudu. Tak mi pojďte napsat na 724-634-634 a taky mi napište, jestli jste věděli, proč se tomu říká babí léto. Teď už Kangs, Never Going Home, tady na Fajnu.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Sony Midnight Sun, song, který se extrémně hodí k dnešnímu slunečnímu dni a taky k babímu létu tady na Fajnu. Já jsem se ptala, jak jste si užili víkend, jak to máte s babím létem. Michal píše, my tomu říkáme babí léto, ale v zahraničí jsem se setkával s pojmem indiánské léto a pak se v tom vyznej. No tak, když vyjdete ven dneska nebo v tomhle týdnu na sluníčko a nedáte si na sebe SPF-ko, protože přece už je skoro říjen, tak možná pak budete vypadat jako indiáni. Takže i tenhle název dává smysl. No a pak píše ještě Klárka a Klárka přesně píše, že si lehla na zahradu s knížkou a šla se opalovat. Ideální plán. Doufám, že vy taky můžete odpočívat, ale pokud jste v práci, tak vám ten den zlepším aspoň dobrýma songama. Za chvilku třeba Temper City, Self Aware, tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.

Mark Ambor, Belong Together, právě teď na Fajnu, 1:30 odpoledne a právě bylo přehodnoceno, co to znamená bohatství. Vědci a sociologové totiž přišli s tím, že v dnešní době není největší možný flex, ani drahý hodinky, ani fotka z Dubaje, ale volný čas. Jo, ten je nejdražší. Dokonce to spočítali přesnou dávkou lidského štěstí. Ideální je prej mít 2 až 5 hodin volna denně. No řekněte mi, kdo to má 5 hodin volna denně. Většina z nás podle mě má tak 9 minut, z toho 4 minuty strávíte na záchodě, zbylých 5 minut stojíte v kuchyni a jíte studenou večeři v rychlosti. A nejlepší je ta teorie, že si čas můžeme koupit, jo? Že si třeba objednáme hotové jídlo nebo paní na úklid, abychom ten čas ušetřili. Jenomže co udělá většina z nás, když si zaplatíme teda někoho, aby za nás uklidil? Sedneme si na gauč a do 10 minut dostaneme hysterický záchvat, že náhodou v rohu zbylo trošku nějaký pavučiny. Ne, prostě neumíme ležet zadarmo. Tak schválně, kolik hodin denně máte volno vy? Jestli se to vůbec dá počítat na hodiny, jestli to máte stejně jako já, spíš v minutách, tak mi napište, kolik minut, i když bych nám všem přála, abychom měli aspoň ty 2 hoďky. Napište mi na 724-634-634, kolik hodin volna máte sami pro sebe denně. No a mezi tím si pustíme Šimona Opa a jeho Save My Soul. Pro všechny se potřebují trošku uvolnit.

0: můžete poslat lidem, který vás štvou. To byla Sky Newman, její FU and UF tady na Fajnu. Ale tady probíráme něco pozitivnějšího, respektive záleží. Bavíme se o vašem volném čase. Protože vědci zjistili, že abychom byli spokojení, měli bychom mít 2 až 4 hoďky volného času denně, nebo 2 až 5 úplně ideálně. Michal píše, volného času mám dost, ne protože bych nic nedělal, ale protože neumím pracovat bez organizace a strašně moc mi v tom pomáhá disciplína. Chaos a peklo mám tak 6 hodin denně, zbytek je můj. To je docela dobrý. Petr píše, všichni máme času stejně, 24 hodin denně. A je jenom na nás, jak s ním naložíme. Přeji krásný den. Petře, taky přeju krásný den, ale potřebovala bych toho času přidat. Mně někdy přijde, že těch hodin nemáme všichni stejně, ale nechápu to. Někdo prostě jenom umí být rychlej. Když váš vnitřní motor má 6 koní a můj třeba jenom 2, tak to pak prostě nám ten čas nevychází stejně, že jo? Já vám každopádně děkuju za zprávy, přeju vám, abyste si dneska na sebe ten čas udělali a to samozřejmě uděláme i s dobrou hudbou. Za chvilku třeba Alex Warren, jeho Passenger, tady na Fajnu.
1: Je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
5: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
6: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

Malcolm Todd Earrings, tenhle track jste právě teď doposlouchali na fajnu. Zažili jste někdy situaci, že se někdo vydával za něco, co není? V jedný zoo totiž teď předvedli asi ten nejbrutálnější catfishing v dějinách, i když o tom by se dalo spekulovat, jo? Ale jedna zoo v Číně si prostě řekla, že lidi mají rádi pandy. Oni ale pandy neměli. No tak co udělali? Vzali dva obyčejný psy, plemeno Chow Chow, a přebarvili je černou barvou na vlasy. Normálně jim obarvili srst, udělali kruhy kolem očí a já si říkám, že to je vlastně přesně jako v randícím životě. Taky to na profilovce vypadá, že to máte třeba nějakýho exotického krasavce, stejně jako tu pandu. Taky to vypadá, že je to sportovec, co jí jenom bambus, co je roztomilej. A potom, když tam dorazíte na to randíčko nebo do tý zoo, tak místo toho je tam chlupatej týpek, co se neumí chovat, má přibarvený fousy, funí u stolu a možná vás po 5 minutách kousne do nohy. Po naučení pro dnešek je nevěřte profilovkám, protože když někdo na fotce vypadá jako panda, může to být obyčejný voříšek, co se jenom obarvil barvou z drogérie. A bacha na to, do jaký zoo se budete podívat na pandy. Teď už další track. Lilywood, The Prick, Robin Schulz, Prayer and See.

0: i v úterý na Fajnu, protože proč ne? BB Rexa, Faithless, New Religion, to byl track, kterým jsme zakončili první společnou hoďku, ale další tři před náma. Mezi tím zprávy s Matějem a pak i jedem další bomby. Třeba Jax Jones, Martin Solveig, All Day and Night, protože tahle party nekončí. Takže za chvilku, tady na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
3: Fajn. Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
8: Online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Jeden Matěj, 2 hodiny odpoledne a 3 čerstvý hot news. Amnesty International a další lidskoprávní organizace vyzvali premiéra Babiše, aby zrušil jmenování 3 nových členů Rady vlády pro lidský práva. Jde o právníka Jakuba Kříže, aktivistu Daniela Blacka a bývalou Miss World Taťánu Kuchařovou. Organizacím vadí jejich dosavadní veřejný postoj k interrupcím, tranzici nebo právu menšin a obávají se oslabení odbornosti rady. Vláda jejich jmenování přitom schválila minulej týden. Sylvester Stallone přiznal, že během natáčení Rockyho 3 zašel kvůli postavě až moc daleko. Tvrdí, že měl jen 2,6% tělesního tuku, propadnul bulimii a užíval steroidy, aby si udržel vyrýsovanou postavu. Dneska ale říká, že za tehdejší posedlost kondicí zaplatil vysokou cenu a svoje tělo by takhle už nikdy netrápil. A v New Yorku teď lidi stojí fronty na chleba za skoro 1300 korun. Rakouská pekárna Ráj prodává 1,5-kilovej žitnej kváskovej bochník za $60 a od otevření ho má skoro každý den vyprodaný. Pekárna cenu obhajuje dovozem biomouky z Rakouska a dlouhou přípravou, která zabere víc než den. Na sítích ale část lidí stejně nechápe, jak se ze základní potraviny stal luxusní artikl.
1: Fajn.
0: Tři, dva, jedna, Fine Warm Up s Kristý pokračuje. Před náma další společná hoďka, která bude nabitá skvělýma songama a taky společně budeme hledat smysl života. Jo, tak snad se nám to povede, ale pojďme teď už na ten song. První je na cestě Jax Jones, Martin Solveig, All Day

to John, Turn the Lights Off, další party track za náma takhle při úterku, ať už máte doma nějakou party, nebo jste stejně jako já v práci. Ale je práce smysl života? Podle nejnovějších výzkumů to vypadá, že my mladí lidi si to nemyslíme. Už nechceme jenom trávit většinu našeho času v práci a budovat kariéru. Naopak, 94% nás mladých Čechů vyžaduje, aby práce dávala hlubší smysl. To znamená nejenom mačkání klávesnice, hledáme v tom nějaký poslání, poselství, bůh ví co všechno. A skoro 60% z nás si dneska nemůže dovolit ani vlastní bydlení. Otázka je, jaká je mezi tím souvislost, že hledáme v práci poslání a pak si nemůžeme dovolit ani bydlení. Takže pak ta motivace za hypotékou logicky dostává na frak a hlavně definitivně končí éra neplacených přesčasů a nočních e-mailů z ložnice. Jakmile my mladí cítíme, nebo spíš necítíme, že bychom dostávali férově zaplaceno, nebo že jsme uznaní, že rosteme v té práci, tak padne pátá hodina, směna skončí a my taky končíme. Prostě už nechcem žít jenom prací. Minimálně to vyplývá z průzkumu a já teda z osobní zkušenosti mám taky pocit, že když jsem byla mladší, tak jsem furt byla kariéra. A čím jsem starší, tím mi přijde cennější všechno okolo. Napište mi, jak to máte vy. Je pro vás kariéra smysl života? Nebo už má prioritu něco jiného? Napište mi na 724-634-634, jak to máte vy. No a vrátíme se do těch časů, kdy jsme to třeba měli jinak. Song s názvem 2005 od Patrika Malýho a Sebastiána právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajn, 14.20 a tohle byla Tiffany Iris a její Vertigo. No a my se pojďme podívat na to, jaký je váš smysl života. Je to práce nebo je to něco jiného? Mám tady zprávu, je to od Jendy. Jenda píše, je mi 25 a víc než zábavu a podobně se soustředím na práci. A radši budu občas díl v práci, než řešit, že jsem pozadu a nestíhám. Asi jsem divnej. Dobře, tak Jenda, ten asi to má opravdu v práci. No a co Michal? Michal píše, práce není to nejdůležitější v životě, ale je to její nedílná součást. Bez práce člověk tak nějak není kompletní. Je dobré vědět, co člověk chce dělat, protože když to neví, tak bude pracovat pro toho, kdo to ví. To je podle mě dobrý zakončení. Vemte si z toho, co chcete, já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, ale ať vám ta práce dneska utíká rychleji, tak si pustíme nějaký dobrý songy. Za chvilku Hurts, Pearl the Disco Machine, jejich Wonderful Life. Jo, je to krásný.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
6: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
6: Rozložte nové možnosti!
5: Když mobily, tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

Ladíte fajn úterý odpoledne a tohle byla Kenya Grace, Strangers. A víte, co je jeden z největších momentů stresu na rande? Když dojde na placení účtu. Šišník položí koženkový desky na stůl a v tu vteřinu nastane největší, nejtrapnější ticho v dějinách lidstva. Na TikToku teď totálně vybouchlo video jedné holčiny, která natočila, jak takhle jedno její rande skončilo. Dojedli, dopili, účet dělal 58 dolarů, nějakých 13 stovek. A ten týpek se na ní sledovým klidem podíval a řekl jí, hele, já to zaplatím, ale jenom v případě, že se mnou dneska večer půjdeš ke mně domů. Pokud ne, koukej si zaplatit svoji polovinu. Férová nabídka? Jak se to vezme? No, ona na něj samozřejmě koukala, nevěřila svým očím, ale ten týpek na tom i nadále trval. Od kdy je talíř těstovin a sklenička vína oficiální záloha na noc v cizí ložnici? To je pro mě novinka, možná bychom si to měli všichni zapamatovat, aby se nám to taky nestalo, protože 13 stovek sice není žádná riziková investice, ale někdo prostě čeká 100% návratnost už do půlnoci. A hlavně, placení účtu, to obecně není vždycky jednoduchý. Zažili jste nějakou trapnou situaci? Ať už v hospodě s kámošema, na rande, prostě jste se nemohli shodnout, kdo to zaplatí, kdo komu je co dlužný a tak dále. Třeba i tu společnou noc. Napište mi na 724-634-634, jestli jste někdy něco takového zažili, a mezi tím si pustíme Rue Gale a její song Wishful Thinker.

fajnů, jak jinak, než se Shakirou, Burnaboyem, jejich trackem Die Die. No a pojďme se podívat na ty vaše problémy při placení, jestli jste se setkali s někým jako třeba teď ten pár, nebo spíš nepár v Americe, kdy týpek očekával, že s ním slečna hned

0: půjde do postele, když jí zaplatil večeři. Verča píše, já jsem byla na třetím rande v hezký restauraci, kluk mávnul na čišníka, že to bere na sebe, pípnul kartou, zamítnul to, pípnul znova, zamítnul to, zkusil vybrat z bankomatu, nic. Nakonec jsem celou tu druhou večeři zaplatila já a on mi cestou k autu tvrdil, že mu zrovna banka aktualizuje systém. Druhý den už se neozval. Jo, taková aktualizace systému může docela zavařit večer, zvlášť když ten systém, nebo spíš ta systémová aktualizace hlásí, že už asi nemá zájem, anebo jenom, že hledal večeři zdarma. Mrzí mě to, Veru, ale tak lekce do života to stoprocentně byla. Neplaťte tu večeři, když to takhle vypadá. Utečte oknem třeba. Ne, to nedělejte, ale děkuji za příběhy. Pojďme radši na další song, za chvilku Lady Gaga, Poker Face, tady na Fajnu.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
7: Nemůžete se dočkat.
6: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
8: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
9: Music. Fine.

My Beautiful Life, tenhle song pro lepší náladu na úterý tady na Fajnu. A pokud vás dneska cestou do práce něco rozhodilo, třeba to, že do té práce musíte, tak věřte, že je to třeba lepší, než potkat cestou do práce žraloka. Tohle se totiž opravdu stalo. Na internetu koluje šílený video z New Jersey, kde silná bouřka a záplavy proměnily silnice v řeky. To se stává. Ale že by v té zatopené ulici mezi autama plavala i obří hřbetní ploutev s celým žralokem pod tou ploutví, no to už tak běžný není. To je takový to žraločí tornádo, o kterém jsme si mysleli, že to má zůstat filmovou parodií. Ale ne, ne. Letošní předpověď počasí si řekla, že žraločí tornádo asi zažijeme i v realitě. A představte si tu situaci. Vy ráno vstanete, vezmete holínky, deštník, chcete třeba vyhodit koš se smetím, nebudete do té práce. A tam najednou žralok. Ten čeká na vaše lítko, vy musíte zavolat policii. Hele, a nebo do práce. Hele, dneska si beru home office, u přechodu hlídku je žralok. Takže až dneska prostě budete mít nějaký problém na cestě, vzpomeňte si na to, že jste aspoň nepotkali žraloka. Podle mě dobrý. Dobrý den. To stačí. Teď už Michael Jackson, jeho Beat It, tady na Fajnu.

Ladíte fajn a tohle byl Viktor Kal a Grey 256. Jak vypadá den? A já doufám, že váš den vypadá skvěle, ale jestli ještě pořád ne, tak nebojte, protože před náma jsou další dvě společné hoďky, což znamená, že nás čeká ještě další nálož hudby. Třeba tady svým z Bad Dreams, nebo taky pohodička s Joeem End of Beginning. Takový ideální podzimní song, takže za chvilku tohle všechno, mezi tím zprávy s Adamem a pak jedem dál. Takže zůstaňte se mnou, na fajnu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
3: Jsme online. Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: V německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku začaly jednání o nový vládě a i přesto, že volby vyhrála krajně pravicová AfD, dosavadní premiérka Manuela Švesigová ze sociální demokracie chce sestavit koalici se stranou zelených a levicí. Tři strany by společně měly 39 z 71 křesel, takže AfD by nejspíš skončila v opozici. V NHL letos zůstává 21 českých hokejistů. David Pastrňák se navíc stal novým kapitánem Bostonu Bruins a Martin Nečas z Coloreda zase bude se 14 milionama dolarů 12. nejlíp placeným hráčem celý NHL. Z ostravský zoo vyrazilo do Polska 10 vzácných kačenek. Poláky malí, jak se tyhle kachny jmenujou, vypustili do přírody v rezervaci Stavy Milickie, kde mají pomoct posílit tamní populaci. Kachny před vypuštěním dostali kroužky, aby je ochranáři mohli i dál sledovat.
6: Fajn.
7: Krásný úterní odpoledne ode mě z Fajnu. Warm-up pokračuje, před náma další společná hoďka, ve který tady seznámíme naše společný imaginární kamarády, ale potom až za chvilku pojďme na první song. Tady Swims, Bad Dreams, ale já doufám, že jste dneska sny měli dobrý. Ať tak či tak, tenhle song je skvělý, tak pojďme na něj.

It Comp, jeden z jeho nejnovějších songů s názvem Kingdom of Fear. Doufám, že vám to dodal energii takhle při úterku. A mít imaginárního kámoše, to může být roztomilý, když vám je 5. Ale když vám je 37... Internetem teď otřásl případ jednoho týpka z Ameriky. Jak jinak, že jo, než z Ameriky. Ale bylo mu 37, nebo je 37-letý chlap, který vtrhnul na policejní služebnu. V slzách se tam totálně sesypal a dožadoval se trestu smrti sám pro sebe, protože prej zabil svýho kamaráda. Policajti zbystřili, chtěli spustit obrovský vyšetřování, o co jde. No a on prej zabil svýho imaginárního kamaráda, mistra Happyho. Asi nebyl moc happy, tak by se to dalo říct. No ale prej důvod byl, že mu teda pan Happy doma dělal neustálej bordel, dokonce mu naboural auto, což teda nevím, jak se dělo, když to byl imaginární kamarád, ale představte si ten policejní protokol. Tělo žádný, krev žádná, ale vrah se dožaduje elektrického křesla za likvidaci neviditelného spolubydlícího. Měli jste někdy imaginárního kamaráda? A jestli jo, měli jste s ním někdy nějaký problém? Já jsem si myslela, že imaginární kamarády si vytváříme právě z toho důvodu, aby nám žádný problémy nedělali. Ale očividně se na ně dá svést i bordel, auto a tak. Tak mi napište, měli jste někdy imaginárního kamaráda? 724 634 634 a k tomu Khalid Lauf, Tied Up.

0: nikdy neomrzí. To byly Glass Animals, Ian Dior, Heatwaves. Právě teď na fajnou 15:18. A my se jdeme podívat na vaše imaginární kamarády, kterým doufám, že jste nikdy neublížili, tak jako ten týpek v Americe, který svého imaginárního kamaráda dokonce brutálně zabil, údajně. Ale píšete, že jste se k ním chovali docela hezky. Třeba Terka píše, já měla v 6 letech imaginární kámošku Kiki, no, shoda jmen. Máma jí musela nalévat čaj do prázdného hrnku. Když jsem pak schodila ze stolu drahou vázu, s brekem jsem tvrdila, že do ní Kiki strčila loktem, protože nedostala sušenku. Jo, tak schazovat ostatní vinu na, nebo vinu na vaše imaginární kamarády, to je asi úplně ideální úděl těch imaginárních kamarádů. Víte co? Možná bychom mohli začít tvrdit o existenci imaginárních kamarádů i takhle jako v dospělosti. To používat, víte co, když se vám v práci něco nepovede, tak to byl můj imaginární kámoš, imaginární kolega. Myslíte, že by to prošlo? Ne, asi ne, co? Tak pojďme radši na další písničku. Za tohle může taky moje imaginární kolegyně, moje alternativní ego. Teď už Loy, její Red Eyes, tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh, fajn.
0: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
15: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
14: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
15: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
14: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
15: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Are you ready, ready? Some more. My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
2: Right there.
1: Fine.

americká zpěvačka Slater a hit Dance právě teď dohrál na fajnou 15:30 odpoledne, takže doufám, že jste tančili. A všichni, co jste někdy zažili ten traumatizující veřejný trapas, kdy vás někdo nadšeně zdraví a vy vůbec, ale vůbec nevíte, kdo to je, soucítím s váma. Mně se to stalo zrovna včera ve fitku, doufám, že ta slečna mě zrovna teď neposlouchá, protože jsem zrovna přišla do šatén, otevřely se dveře a najednou vidím ten její nadšený výraz v obličeji, jak pes, který vidí svého oblíbeného páníčka, a ona na mě úplně, je ahoj, co ty tady, a já, je ahoj, co ty tady, přitom jsem vůbec netušila, kdo to je. V tu vteřinu mi v mozku naskočila taková ta černá obrazovka, modrá obrazovka smrti možná spíš, točící se kolečko, načítání. Samozřejmě jsem okamžitě nasadila profesionální úsměv, dělala jsem jakože nic, házela jsem univerzální fráze, ale v hlavě jsem skenovala databázi obličejů. A říkala jsem si, tak odkud jí znám? Základka byla z téhle práce nebo z téhle práce? A víte, kde mi to došlo? Ne během cvičení, ale až cestou domů. Takže třeba za 2 hodiny jsem si uvědomila, odkud tu slečnu znám. Normálně se cítím trapně a fakt doufám, že tohle neposlouchá, protože mě bylo tak stydno. Stalo se vám tohle někdy? Že jste potkali někoho z minulosti, známýho, ale vůbec jste si nemohli vzpomenout, odkud ho znáte? Bylo to taky tak trapný, jako pro mě. Napište mi na 724634634, ať vím, že nejsem jediná, komu mozek funguje s 2hodinovým zpožděním. A pojďme to tady zase trošku rozjet. Gigi Perez, Sailor Song.

0: Hard Be Mine. Tenhle track jste právě doposlouchali na Fajnou 15.40 a my jdeme řešit trapnou situaci, kdy potkáte někoho, kdo si myslíte, že ho znáte, on vás zná 100% podle reakce, ale vy nevíte, kdo to je. Michal píše, přesně tohle se mi stalo v supermarketu u rohlíku. Chlap mě objal kolem ramen, ptal se, co rodina a pes. 10 minut jsme si povídali a mně došlo až doma, že to byl můj zubař v civilním oblečení bez té bílé roušky. V životě jsem ho neviděl bez vrtačky v ruce. Hele, já si myslím, že vidět doktora bez té uniformy, bez pláště a tak dále, bez toho oděvu, to je jak potkat učitelku mimo školu. Mozek to prostě odmítá zpracovat, takže naprosto validní, komu se to někdy nestalo. Já děkuju za tuhle story, jsem ráda, že v tom nejsem jediná. No a za odměnu pokračujeme v hudbě. Giant Rooks, Want It Back. Za chvilku tenhle energií nabušený track tady na Fajnu.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku.

0: www.bezpotisku.cz.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club.

Rodrigo i Stupid Song. To byla písnička, kterou jste právě teď společně se mnou doposlouchali na Fajnu. A pokud jste v mládí strávili hodiny těžením diamantů a stavěním baráku z hlíny, tak tohle bude pro vás. V Londýně, totiž v zábavním parku Chessington, staví projekt za neuvěřitelných 50 milionů liber a bude to první oficiální Minecraft hotel na světě. Mně se vybavila taková ta písnička Já miluju Minecraft, je to svět, ve kterém jsem rád, nebo tak něco. Tak pokud jste v Minecraftu rádi, tak tenhle hotel si rozhodně nemůžete nechat ujít, protože tam budou 4 patra, 69 pokojů, které budou vystylovaný podle různých herních světů, bude tam taky podmořská restaurace a bar ve stylu temného sídla v lese. A aby toho nebylo málo, bude tam horská dráha Escape the Nether, která vás zaveze rovnou do pekla, do temných dolů. No, říkám si, rodinej pobyt snů. Přijdete na recepci, místo klíče dostanete dřevěný krumpáč, lehnete si do hranatý postele, takže vás budou bolet záda, za to zaplatíte 100% docela velký prachy a celou noc se navíc nevyspíte i proto, že budete čekat, kdy tam náhodou ze tmy vyskočí nějaký creeper nebo pavouk, nebo co všechno za stvůry v tom Minecraftu vlastně je. Konečně hotel, kde si můžete fakt za těžký peníze vyzkoušet, jaký je to žít ve virtuálním světě. Akorát s tím rozdílem, že když vám ráno dojde v koupelně toaletní papír, nemůžete si ho prostě načítovat v inventáři. No jsem zvědavá, jak to bude fungovat, určitě to bude stát za vyzkoušení, ale my jdem zpátky k hudbě. Než se toho hotelu dočkáme, tak zatím Avicii, Wake Me Up, jdem se trošku probrat.

0: Larsony, Lush Life, tenhle song, se kterým se ještě tak vracíme do léta a v tomhle období, kdy se sice blíží říjen, ale venku je pořád krásně, díky bohu, takže si pojďme užívat ten den, sice za náma už další společná hočka, ale ještě jedna nám pořád zbývá, takže si to stopro užijem, tenhle vlak nezastavuje, jak už to znáte, za chvilku zprávy s Adamem a potom zpět k hudbě. Čeká nás třeba hit od Maneskin, jejich Begin, který určitě znáte velice dobře na spaměť, takže očekávám tanec, zpěv, no a nebo taky Adela, tahle slovenská ikona a její Ain't in LA. To všechno a hlavně mnohem víc za chvilku tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celým světě. Hernaudětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Pétera Maďara, který čelí vyšetřování kvůli údajný

0: politicky motivovaný. Vzniknul nový systém, který má hlídat, co všechno dělá umělá inteligence. Platformu OpenShell představila společnost NVIDIA a dokáže nastavit, k čemu má AI přístup. Další vrstva pak činnost AI průběžně sleduje. Když se umělá inteligence pokusí překročit povolené hranice, platforma ji dokáže během několika milisekund izolovat. NVIDIA tím reaguje na případy, kdy AI stanovené hranice při plnění úkolu překročila. Na Novém Zélandu se o víkendu hledalo nejlepší morče a mezi rozhodčíma byl i Čech. Do soutěže v Tauku bylo přihlášených skoro 300 morčat a český rozhodčí Jiří Kytner spolu s kolegyní hodnotili třeba srst, barvu nebo celkový stav zvířat. Vítězem se nakonec stalo morče s neúplně krátkým jménem Claremont Girl Clash of Hearts. Fajn.
1: Christy. Please welcome to the stage. Hello, hello. Máme před sebou další hoďku Fine Warm Upu s mojí maličkostí s Christy a vy víte, že to je party každý den, takže to pojďme dneska zase rozjet. Jo, do poslední hoďky musíme dát maximum energie a taky si povíme, jak poznat pravou lásku. Záhada, kterou tady možná dneska vyřešíme, ale až za chvilku. Teď pojďme na ten první slibovaný track. Maneskin a jejich Begin.

Adela, její song Ain't in LA, jsme právě teď doposlouchali na Fajnu 16.11. A kdy poznáte, že je to ta pravá láska na celý život? Zapomeňte na motýlky v břiše, zapomeňte na kytky. Psychologové mají novou teorii a ta se jmenuje babičkovský kalhotky. Jo, takhle šíleně. Na začátku randění ze sebe prej všichni děláme dokonalý bytosti z katalogu. Krajkový prádlo, jsme navoněný, zatahujeme břicho celou večeři, nevydáváme žádný divný zvuky, nasazujeme úsměvy jak na běžícím páse, teda nevím, kdo se směje na běžícím páse, ale chápete. Jenomže podle psychologů ta skutečná hluboká láska přichází až ve chvíli, kdy tohle divadlo vypnem. Když můžeme před tím partnerem chodit celý týden oblečený v pytli, jak kdybychom právě vypadli z popelnice, ve vytahaném tričku, v bombardiákách, s flekem od boloňský omáčky. Jako chápu tu teorii, ale já teda upřímně si to nedokážu představit. Já prostě nechápu, že to je někdo schopný udělat. Chápu asi po 40 letech v manželství, dobře, možná už se na to vykašlete, ale mě představa, že by mě někdo, o koho mám zájem, kdo se mi líbí, viděl v téhle podobě, no nevím, jestli je tohle podmínka pro pravou lásku, tak možná už to vysvětluje, proč jsem tak dlouho single. Protože já tohle prostě dělat nebudu. Napište mi, kdy vy jste ve vztahu shodili masku dokonalosti a co byl ten zlomový moment. Jestli to byla nějaká společná střevní chřipka a je vytahaný tepláky, nebo jste taky pořád ve fázi, kdybyste si před partnerem ani nekejchli. I to je varianta. Tak mi napište, jak to máte vy na 724-634-634 a k tomu si dáme Lady Gagu, její Dead Dance.

0: Disco Line z těch našich No Broke Boys právě teď na fajnu 16.22 a my jdeme schazovat vaše vztahové zábrany. Jdeme totiž zjišťovat, jestli máte taky něco, co jste před partnerem začali dělat až s postupem času, protože to je prej podle vědy důkaz té pravý lásky. Něco, co byste na začátku neudělali, třeba chodili ve špinavém pyžamu. Nela z Liberce píše: u mě spadly veškeré zábrany ve chvíli, kdy jsem přítele poprosila, ať mi vytáhne klíště, který jsem měla na zadku. Do té doby jsem se před ním styděla i převléknout do plavek. Od téhle operace s pinzetou už běžně chodím v čemkoliv. Takováhle operace, no, v tu chvíli asi skončí veškerá romantika, na druhou stranu určitě to ten vztah někam posune. Otázka kam? Každopádně děkuju za tohle sdílení. A ukázali jsme si, že ta pravá láska asi fakt existuje, když vydrží i tohle. Já vám děkuji ještě jednou a za chvilku si dáme mistryni love songu, nebo taky zlomený srdíček. Taylor Swift, Opel Light, tenhle song za chvilku na fajnu.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z fajnu na socials. Fajn.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
6: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
9: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

její song Open Light nám právě dohrál na Fajnu. No a v českém rapu právě zažehla válka. Svatá válka, je to tak, zažehl jí Hector, který se brutálně obul do Izomandiase, který vyprodal dvě O2 arény a jako otvírák tý svojí show v O2 aréně zvolil celkem brutální symboliku, nechal se na stage ukřižovat ne na křesťanském kříži, ale na egyptském kříži, názvem Ankh. No a v ten moment se právě zjevil Hector jako nějaký inkvizitor z 15. století a poslal na sítě zprávu, že jenom špinavá špinavý prase, hezčeji řečeno, využije největší moment kariéry k tomu, aby schodilo Boha. A teď se lidi dohadujou, jestli opravdu Izo schodil Boha, anebo jestli se náhodou Hector nedopustil dalšího svatého hříchu, což je závist. Protože když měl Hector svoji O2 arénu, tak se bohatě debatovalo o tom, jestli byla nebo nebyla vyprodaná. Tahle záhada tedy pokračuje dál, Bůh ví, jak to bylo, Bůh ví, Bůh ví. Nicméně existují teda teorie, že to Izo měl propracovaný jako vlastně takovou symboliku toho, že když přišel s tím svým specifickým rapem na českou scénu, tak ho spousta lidí ukřižovalo, odsoudili, ale i tak teď dokázal vlastně obrovskou věc pro český rap. Dvakrát za sebou vyprodat O2 arénu. Je to dramatický konflikt, uvidíme, jestli z toho bude třeba nějaký diss track. Začínají se do toho zaplítat i další interpreti. Třeba 13 many vytáhnul právě ty citáty o pokrytectví a hříchu. Tak uvidíme. Ale říkám si, to vážně v žánru, kde se běžně repuje o drogách, penězích a drsném životě, celý je to na hraně zákona, budeme najednou řešit desatero přikázání? To snad ne. Na jaký straně konfliktu jste vy? Napište mi na 724-634-634, jestli jste na straně Iza nebo Hectora. No a mezi tím si pustíme něco jiného. Jimin, jeho hu, právě teď.

0: Emperor City, track Self Aware, to je věc, kterou jsme právě doposlouchali tady na Fajnu 16.43 a my si jdeme zahrát na Boží soud. Teda trošku přeneseně, jdeme se podívat na vaše názory na konflikt Iza a Ektora, nebo spíš Ektora a Iza, protože tohle rozpoutal Ektor, když se začal navážet do Izovy show v O2 aréně, že prý Izo vlastně pohoršil Boha a tak. Tak jsem se ptala, co si o tom myslíte vy. Většina z vás je neutrální, třeba Kuba píše, ahoj, já jsem asi Švýcarsko, to vždycky bylo neutrální země, takže já jsem taky neutrální, to píše Kuba z Mostu. Tady je další zpráva, asi na žádný straně nejsem, protože není jasný, jak to bylo myšleno. Možná to je závist, ale možná Izo fakt zneuctil Boha. No ale na závěr Eliška má jasno, ta píše, že je rozhodně na Izomandiasový straně. Izový straně? Podle mě Ektor prostě jen žárlí, píše Eliška. No tak uvidíme, co z toho bude. Budeme pro vás tenhle konflikt bedlivě sledovat a v následujících dnech 100% informovat, co se bude dít dál. Já sama jsem jen napjatá, tak se těšíme? No a uvidíme. Třeba aspoň ten distrek z toho bude. Nějaká nová písnička, to se vždycky hodí. Já vám děkuju za zprávy, no a za chvilku pokračujeme v hudbě. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, další letní hit při tomhle babím létě. Krása. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Eagle, Ultranate, Emil Angel, Move into the Sun. Další song, který vám měl dodat dobrou letní energii, když už je skoro říjen. A zároveň poslední song, nebo spíš jeden z posledních, který si společně pustíme. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Stará dobrá klasika, čas běží rychle, když se člověk dobře baví, a já doufám a pevně věřím, že jste se bavili skvěle. Že tenhle rozjezd nového pracovní toho týdne pro většinu z nás až dneska v úterý byl pro vás super, že jste si dodali energii, zvládli jste to, no už nám zbývají jenom 3 dny. Slyšíme se ale po zbytek týdne, takže od středy do pátku, od 1 do 5 naše klasika. Nebojte, bude to zas party plná dobrý hudby. Já se pro dnešek už ale loučím a předávám to tady. Teď byste čekali, že řeknu Žampika, ale ne. Dneska přijde jedna dvojice, kterou jste spolu ještě neslyšeli. Já vám to možná nebudu říkat, ať si počkáte, ale já věřím, že to bude extrémní sranda, sama si to naladím, takže vylaďte dál, užijte si zbytek tohodle odpoledne lomeno večera, no a doufám, že se budete dobře bavit. Takhle, já jsem si tím jistá. Mějte se krásně, pac a pusu, ode mě poslední song na rozloučenou. Cameron Whitcomb, jeho Medúza. Tak bye babes.

0: právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
3: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.
0: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová varovala, že Rusko podle zpravodajských služeb chystá v Evropě další sabotáže. Podle ní se Moskva snaží evropskou společnost rozdělit a zastrašit tak, aby lidi přestali podporovat Ukrajinu. Kallasová proto po jednání ministrů obrany Evropské unie vyzvala evropské státy, aby rychleji posilovali obranu. Českou fotbalovou repre čeká další soupeř. Dneska večer dorazí do Edenu Anglie, která stejně jako Češi svůj první zápas v Lize národů prohrála. Češi nestačili na Chorvatsku 1-2, Angličani podlehli Španělsku 2-3. Oba týmy tak budou hrát o první body a Češi navíc chtějí navázat na poslední domácí výhru nad Anglií z roku 2019. 69-letý muž v Indii měl v neštěstí fakt obrovský štěstí. Na nádraží v Chennai se na poslední chvíli snažil nastoupit do rozjíždějícího se vlaku, jenže upadl a noha se mu zaklínila v podvozku. Vlak ho pak táhnul po nástupišti asi 50 metrů, než zastavil. Muž jako zázrakem neutrpěl žádný vážný zranění.
0: Fajn.
3: Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
5: Jaký žampa?
6: Jo, žampa přišel o hlasivky.
5: Ješkovi v oči.
6: Lidi, my vám přejeme hezký večer za mikrofonem Andrea, taky Fiky. No vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli teda vykrejt zadek, jak se říká našemu kolegovi Jindrovi, tak tady musíme ten večer prostě zmáknout s váma.
5: On už je jako večer?
6: No je, 5. hodina je večer.
5: Dobře, no tak krásný večer, dámy a pánové, tenhle večer bude absolutně šílený. My vás společně tady s Aju vezmeme do vesmíru a teď už v tuhle chvíli před náma třeba BB Rexa, taky Fateless nebo Pink Panther Zara Larson. Tady je Killin, jeho superstar.

0: Ladíte Fine Drive, 13 minut po 5. hodině, s váma Fiky, Wendy, tohle to byl Pink Panther.
1: Počkej, co, ty jsi spletl zrovna teď jako ženský jméno? Z Wendy vysíláš ráno dneska s Androu, prosím.
0: Máme tady důležitý téma, který musíme probrat. Promiň.
1: Dobrý. V pohodě.
0: Tady to nefunguje, je to nějaký rozbitý. Dámy a pánové, velká věc. Mimozemštěni nám poslali zprávu. A my ji tady máme. Respektive, není to zpráva jako zpráva, prostě vědci zachytili zvuk, rádiový zvuk z nějaký exoplanety.
1: Mhm, dobře.
0: Čekala bys, že se tady toho jako dožijem?
1: Já jsem v to doufala. Já jsem si to vždycky přála, protože já patřím mezi ty konspirátory, kteří říkají, něco nahoře je a chce to s náma mluvit.
0: No, evidentně jo. Můžeme si rovnou pustit tu zprávu, respektive ten zvuk. Můžeme zkusit jako přijít na to, co to znamená.
1: Dobře, pojďme na to.
0: OK. Tak pozor, příprava. Zní to nějak takhle.
1: Já jsem vždycky doufala, že až začnou mluvit, tak jim bude rozumět.
0: Co myslíš, že nám tímhle těm chtějí říct?
1: Nevím, na mě to zní trošku dramaticky, jako nějaký upozornění, jako kdyby prostě říkali něco jako, nevím, špatně třídíte odpad, zlepšete se, víš, nebo něco takového, co myslíš ty?
0: No.
1: Je taková výhruška prostě, nelíbí se mi to.
0: Wow, wow, wow. No nebezpečný, je to rozhodně nebezpečný. Dámy a pánové, 7246 3 4 6 3 4 6 3 4, co myslíte, že nám tímhletím chce někdo říct a co bychom my měli odepsat, odpovědět?
1: Dejte nám vědět, mezi tím samozřejmě taky nějaký ty songy, ať to není takový depresivní, protože musím říct, že když mluvím, mimozemšťani, moc se mi to nelíbí. Takže před námi Kygo, taky Khalid a jejich Save My Love. Pokračujeme.

0: Lil Bo Tank, to byl Paul Russell a vy se dáváte dnešní Fine Drive s Fikim a s Andy. Možná nám to dneska trošku blbne, jenom abyste trošku... Abyste chápali, jo, Fiky vysílá ráno, já dopoledne, takže dávat se společně večer je pro nás kapku jako nebezpečný kombo.
1: Ale všechno se zvládne. Dámy a pánové, řešíme tady signál z vesmíru. Vědci zachytili vesmír z exoplanety. Nevíme, jestli nám to teda poslali mimozemštění, nebo kdo nám to zakra poslal, jestli vůbec mimozemštění. Mm-hmm. Každopádně, respektive, ten zvuk zní takto. Jo?
0: Prostě je to taký pískání.
1: Jo?
0: Jako když se vám prostě rozbije vysavač.
1: My jsme se ptali, co by to mohlo být v překladu, respektive jak bychom na to odpověděli.
0: A vy píšete. Myslím si, že nám vzkazují neřešte blbosti. Taky píšete, nejste ve vesmíru sami, díváme se na vás. Což je úplně, mám husinu z toho, taky nepříjemný. No a nakonec bych to uzavřela zprávou, blíží se konec světa.
1: No tak to je super, Ajo.
0: Jo, to je super.
1: To je super, protože na to rovnou můžeme odpovědět taky nějak. Můžeme jim poslat třeba tohle z toho, hele.
2: Tak bojuj, ne?
3: A jak mám bojovat?
2: O mě.
3: A jak jako?
4: Ježiš,
3: tak...
4: Proč
3: bych měl bojovat?
5: Tak buď...
2: Ty o mě nechceš... Tak bojuj, ne?
5: A jak mám bojovat?
2: O mě.
1: Ideální zvuk, ne?
3: Čeká, proč bych měl bojovat?
0: Jako jsem ráda, že nechceš ignorovat, když chceš odpovědět. To si myslím, že si i takový mimozemšťan zaslouží.
2: A nechceš?
3: Já se tam
2: nebojíš se?
0: Ale taky si myslím, že tohle může vyvolat u nich takovou jinou reakci, že možná ten konec světa zapříčiníme my tou odpovědí.
1: Ten přijde ještě před tou odpovědí, takže pohodě.
0: No, dobře, ale radši se věnujeme tomu playlistu a ten konec světa nechme na někom jiném.
1: Za malé okamžik jdeme Jano Navid nebo Šimonop, tak hezký odpoledne.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
9: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
8: Jupi!
9: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
8: Rozložte nové možnosti.
9: Když mobily,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Hudba,
13: hvězdy, zákulisí.
12: A to nejlepší z internetu.
13: Instagram, TikTok, YouTube.
12: Fajn. Svůj vlastní sound.
13: Nový songy, nová energie.
12: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
13: Na cestě k vodě, ve městě.
12: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
13: je soundtrack tvýho života.
12: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
13: Vždycky fresh.
12: Fajn. Turn it up, turn it up.

0: Perpetuum mobile Eva Farná, tohle je dnešní úterní Fine Drive s výjimečnou sestavou Fikim a Andreou.
1: Dámy a pánové, máme pro nás nejsmutnější zprávu dne. Veselá kráva už není veselá.
0: No a jaká je?
1: Neutrální, ona se přestala smát.
0: To je kráva.
1: Výrobce nechce říct, ale proč už se nesmě? Proč se ta jejich kráva už nechce smát? Přitom je furt veselá, ale už se nesmě.
0: OK.
1: Pozor, my možná víme proč.
0: My se totiž domníváme, že za to, že je veselá kráva smutná, můžou vegetariáni. Protože víme, že není úplně jako, nebo takhle, říká se, že vegetariáni bojují proti tomu, aby ty zvířátka na těch obalech těch výrobků se prostě nesmály. Protože co? My ubližujeme těm zvířátkům, že jo? Aby jsme si dali tu šunku, tak to prase musíme zabít. To znamená, proč by se to prase, sakra, mělo na tom obale smát? A proto si tady s Fiky myslíme, že ta veselá kráva musí být smutná, aby vlastně vegetariáni byli spokojení.
1: No jo, ale co teď jakože třeba maminky a děti? Jak maminky vysvětlej dětem, že veselá kráva není veselá, protože není veselá, ale přitom se furt jmenuje veselá kráva.
0: No jako je pravda, že tím dětem to může dělat trošku jako halo v hlavě a můžou mít problém pak třeba vnímat správně emoce, že jo?
1: Přesně.
0: A už teď je to docela problém, když se podíváš na ty dospělé lidi, tak jak to, jaký dopad to bude za pár let, když vlastně dítě vidí veselou krávu a přitom je smutná, jak to, že se jmenuje veselá. No, mamma mia.
1: Teď si představ, že by ještě přejmenovali toho, jak se to jmenuje, Happy Hippo.
0: Jo, počkej, to ten Kinder hrošíček.
1: No ten hrošík, jak mu kousneš tu hlavu. Tak to taky není Happy Hippo, ale furt je happy.
0: Dobře, teď jsi mi zničil úplně dětství.
1: A co teprve Brumík, tomu kousneš do hlavy a pak mu dáš nohy od sebe, to je extrém.
0: A hlava je nejlepší.
2: Fine Drive.

0: Krásný odpoledne s Fajnem, ladíte Fine Drive, tohle je Teddy Swim, s jeho mistr, know it all, s váma Fiky, taky Aja, no a s náma za malý okamžik třeba tohle.
1: Nebude to ale jediný song, který si takhle při večerním úterku dáme. Dáme si třeba...
0: Jestli by bylo fajn říct, jak se ten song jmenuje, a jo.
1: Dobře. Turn the lights off, Kato, taky John.
0: Ano.
1: Ale nebude jediný, který si budeme dávat.
0: Ano. Huntrix, K-pop, Demon Hunters. Nejoblíbenější song vaší dcery. Song Golden. Tak tohle za malý okamžik. A pak se mrknem na to, jestli Izo Mandias vzal boží jméno nadarmo. Straight from the work to the home. Fine life.
2: All through the afternoon. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
13: Novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
12: Když mobily?
13: Tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
15: Music. Fine.

0: Hunter X, K-pop Demon Hunter, Sheikh, Zlatý jsou Golden, tady na Fajnu 7 minut před 6 hodinou. Ladíte Fine Drive, s váma Fiky a Aja, no a Izomandias se ukřižoval. Ano, na proběhlých dvou koncertech v O2 Areně, na jednom z nich.
1: Ano.
0: Tak se ukřižoval.
1: Jak jako?
0: A no, jste se ukřižoval jako Ježíš. Jen jako, samozřejmě. Ale někomu se to nelíbí. Ten někdo, konkrétně rapper Hector, pojďme se podívat, co napsal na svém Instagramu. Konkrétně napsal, jenom špinavá, pardon to slovo, svině, využije největší moment svojí kariéry, co dostal od Boha k tomu, aby schodil Boha.
1: Jako, já nevím, na čí seš ty straně, jo?
0: Jasně, že Izo.
1: Jo.
0: Za mě fréřina jako blázen, už se upálil, teď se ukřižoval, se zvědavý, co přijde příště.
1: Já vím, ale pokud se podíváme na Hectora, já ten komentář jako jasně chápu, Hector je prostě, je pobožnej, všichni to o něm víme, nosí křížek na krku, často o tom jakoby mluví, to znamená, že chápu, že se jako potřeboval ohradit, hlavně známe desatero přikázání, nebo aspoň, jo, nevím, a tam se přece říká něco, jako že neber boží jméno nadarmo a tohle vlastně ten Izo udělal, takže já chápu, že to Hectora pobouří.
0: No, jako jo, ale v Bibli se, pokud vím, píše i něco, že nesáhneš na bližního svého. Já nevím, Hectorovi jednou jeho přítelkyně rozlila pití, on jim to nějak vrátil, tak já nevím, no.
1: Je, tak já vím, že tahle kauza se s ním asi tenkrát asi táhla, no, ale tak, no, nevím.
0: Hele, asi je úplně jedno, jak to je. Týpek napsal Boha s malým B.
1: A.
0: Tam bych to nechal.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fleky ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Vláda řeší plán.

0: rok ukončí výrobu bod Dolním Němči na Uherskohradišťsku. Jde o jediný výrobní závod firmy v Evropě a zavření se dotkne 92 zaměstnanců. Boty se tam vyrábějí už od roku 1970. Podle firmy ale velká továrna při dnešní poptávce přestala být rentabilní. Prodejny Baťa v Česku ale budou fungovat dál. A v rozšířený verzi se do kin znovu vrátí film Spider-Man Brand New Day. Podle webu Deadline se přidá několik nových scén a mezi nima i vystřižený cameo Rosario Dawson jako Claire Temple. Herečka už dřív potvrdila, že scénu pro film opravdu natočila, do původní verze se ale nedostala. Kdy přesně nová verze do kin dorazí, zatím není známý.
1: Fine Drive.
2: Je tady zase.
1: Je tady s váma Fiki, je tady s váma taky Aja, je tady s náma náš playlist.
2: Je tady taky dnešní úterní večer, který jsme se rozhodli, že s váma prostě zvládneme a pořádně si ho užijeme. Navíc pro vás máme úplně úžasný téma hned na start. Přišli jsme totiž s Fikim na to, že dealerství hlásí novou revoluci.
1: Tak si na to rozhodně počkejte. Do té doby třeba Dominic Fike nebo Ray, Songbird's My Husband. Tak krásný odpoledne s Fajnem.

0: Dominic Fike, White Keys, dnešní Fight Drive při úterku.
1: Jo.
2: Dámy a pánové, pokud se pohybujete v pašeráckých kruzích, tento biznes hlásí nezvaného hosta.
1: Holuby.
0: Holuby.
2: Holuby, holuby. Holuby, co pašujou drogy.
0: Čověče.
2: Kdo by to byl řekl?
0: Jak takovýho holuba naučí pašovat drogy, prosím tě?
2: To nevím, ale prostě přivážou mu takovej baťůžek na záda, takový pytlíček. Do toho pytlíčku jakoby ty pašeráci prostě nastrkají nějaký pilulky. Ten holub pak letí a nejlépe přiletí třeba někam před duplex. Tam se schromáždí ve větší množství a tam se pak lidi odchytávají.
0: Jako je pravda, že před pražským duplexem bude podle mě těch pytláků hodně. To asi jo.
2: Jo no, už víme, že ta paní z toho ze sám doma, jak měla, víš, jak měla ty holuby?
0: No, ta holubí bába, no.
2: My jsme mysleli, že je to bezdomovkyně, ale ne, ona jenom prostě dělá tvrdý biznis.
0: Takže celý dětství nám jí bylo vlastně líto, že jo? Je chudák, ona nemá kam jít, jí zima, prdlajs, ona vlastně na tam byla zase úplně nejlíp, že jo?
2: Totálně, před Kevinem hrála divadlo v té její komnatě tam nahoře. Pak měla druhý dveře, kde otevřeš a zlatý záchod normálně.
0: To znamená, až uvidíte Fikyho někde, prosím vás, tady na Karláku, jak vypadá jako holubí paní ze sám doma, tak prosím vás, nelitujte ho, jo, on je na tom dobře. A taky si myslím, že ten pojem, že máš holuba v nose, bude mít od dneška úplně jinou váhu.

0: Ladíte úterní Fine Drive, tohle byl Lil Nas X, jo, That's What I Want. To je to, co chceme. To, co chceme, bude znít třeba takhle.
1: Nico Santos, Why Don't You Stay?
0: To se ptáme taky, zvlášť když hrajeme třeba takovýhle hity. Ale Farben, From Disco to Disco. Tyhle songy za malou chvilku. A pak se koukneme na jistý podvod. Na podvod, na který jste možná naletili taky, ale vůbec o tom nevíte. Morning Boost.
2: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
4: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
5: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.

co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Na

0: Alefar Band From Disco to Disco. Sedmý aktuální čas, vyladíte Fine Drive, s váma Fiki a Aja.
1: No a my vám jdeme zachránit vaše peněženky. Možná znáte Honzu Mikulku a Janka Rubeše alias Kluci z Prahy. Je to docela úspěšný podcast, kde vlastně kluci natáčejí videa hlavně o Praze od podvodů po různý takový nešvary a hlavně tipy na zajímavá místa. Teď je prosím vás venku novej díl, který nás musí zajímat, protože se přišlo na to, že nám vlastně Čechům, tisíce Čechům odchází 99 korun měsíčně, což je skoro 6 tisíc ročně, jenom prostě za to, že jsme někdy v minulosti omylem na něco klikli, prostě na nějaký možná největší vlastně největší podvod století.
0: A víme, jak ten podvod vypadá, respektive jak přijdu na to, že to teda je ten podvod?
1: Prosím tě, přijdeš na to tak, že si buď pustíš ten podcast, okay. Kde je to vysvětlený,
0: okay.
1: A nebo úplně ten nejrychlejší způsob, co teď prosím vás udělejte, je, že si rozkliknete online bankovnictví a mrkněte se hlavně i na ty firemní účty, jestli vám tam odchází každý týden 99 prostě korun.
0: Počkej. Já se podívám rychle.
1: No, podívej se.
0: Hele, sedu trošku níž. A?
1: Odchází, že jo?
0: 99 korun.
1: A?
0: Na to... nějaký účet, který se jmenuje XXX Videos Milf Hunter.
1: Dobře. Fiky to
0: jsem heklej.
1: Ne, nejseš heklej, jseš prase. Straight from the work to the home. Fine life. Fine. All through the afternoon.

0: celý orchestr, Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
1: My jsme se právě před chvilkou dozvěděli něco fantastického, že můžeme někomu z vás udělat dneska večer radost. My teď vlastně vám do éteru, ale zároveň i na naše sociální sítě sdělujeme, že máme dva lístky na dnešní večerní akci s Bernem Kristovem a s celým vlastně živým orchestrem. My jsme vlastně nevěděli, že se nám ty lístky uvolní, je to vlastně teď náhlá situace a vy, pokud se jako první ozvete na náš Instagram, tak ty lístky jsou vaše. Máte na to asi jenom hodinu a půl se vlastně dostat do pražského kongresáku.
2: Je to tak, za chviličku to začíná, za chviličku to všechno vypukne, vůbec poprvý něco takovýhle tady z Česku s Bernem Kristovem. Šílený! Takže sledujte
1: fajn a píšte.
2: A my držíme palce. Třeba tyhle dva lístky budou právě vaše.
0: Red Bull Symphonic, Ben Kristoval a Unique Orchestra. 29. a 30. září.
3: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.

0: Sigel a taky Jack Somi, Ilan Kindron, jejich Riptide. Tohle je Fine Drive na Fajnu, s váma Fiki a Aja.
1: A já jsem se rozhodla, že vám ukážu, co znamená teorie babiččiných kalhotek.
0: Já to asi nechci ani vědět.
1: Ale musíš to vědět. Honzo, ty máš přítelkyni, jak dlouho máš přítelkyni?
0: Jsi tak nějak 5 let, doufám.
1: Doufáš, že s tebou chodí 5 let? 5 let, OK. Jaký nejčastěji před tebou nosí kalhotky, jako spodní prádlo? Myslím jako, jestli jsou to krajky, nebo jestli je to hezký, nebo obyčejný.
0: Tak takovou otázku jsem za první vůbec nečekal, ale... Přemýšlím. Já jsem je dlouho neviděl.
1: No, to je těch 5 let asi.
0: Asi, no, krajky, no.
1: Každopádně máme tady teorii babičiných kalhotek. Hovoří se o tom, že vy vlastně můžete, vy pánové, zjistit, jestli vaše žena je do vás jenom zamilovaná, nebo jestli to s váma myslí už jako vážně. Protože když na tom začátku s někým my začínáme randit, tak nosíme to nejkrásnější spodní prádlo. To jsou ty krajky, to jsou ty tanga, to je to nejlepší, co v tom šuplíku najdeme. No a jakmile se s tím mužem začínáme cítit jako bezpečně a jakoby hezky, tak tyhle krajky odložíme a nosíme ty úplně nejvíc basic bavlněný bombardáky.
0: Takže ty už před svým partnerem nosíš bombardáky.
1: Nevím. Teď tak jsi zaskočil ty mě.
0: Možná to dneska napravíš. Mě by zajímalo, co znamená, když babička přede mnou nosí bombardáky. To se jako cítí bezpečně?
1: No, to se cítí tě pádem bezpečně. To tak jako, takhle buď rád, že nějaký kalhotky na sobě má. To by bylo zase nebezpečný pro tebe. Straight from the work to the home. Fine life. Fine. All through the afternoon.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fine. Vždycky
2: lístky na nejlepší koncerty.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Já bych ti jenom Honziku ráda řekla, že tohle už není odpoledne, to už je fakt večer.
1: To už je fakt večer.
0: Myslím si, že jo.
1: Jakože můžeme mluvit prostě a takhle?
0: No, to až po desátej. Ale teď můžeme...
1: Co můžeme?
0: Já se zblázním, proč nám to ten jumpik udělal, jenom prosím vás, posluchači, jestli ladíte až teď, Jindra Žampa, na kterýho jste normálně zvyklí, je nemocný a my jsme to museli prostě zvládnout dneska společně za něj.
1: Mě by teda zajímalo, kdo je zvyklý na Jindru, jestli vůbec někdo takový existuje, ale pokud jo, my to za něj dneska berem. Dámy a pánové, v playlistu absolutní
0: pecky. Temper City, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, a nebo právě teď Tiffany Harris a její Vertigo.
1: Jdem na to.
0: Co jsme si říkali, že nebudeš sprostej, jo?
1: Malý porce, ale mrt.

0: Tohle jsou šikovní kluci z Izraele. Temper City, self-aware. Dáváte si dnešní Fine Drive s Fikim a s Ajou.
1: Dámy a pánové, máme tady jistý novej bizarní business plán, kde jistá firma vymyslela produkt. Ten produkt spočívá v tom, že ti prodají rakev.
0: Dobře.
1: A do té rakve se vejdeš jak ty, tak tvůj nejlepší čtyřnohý psí kamarád.
0: Aha, takže prostě rakev teda pro tebe a pro tvýho psa.
1: Ano, můžeš ulehnout k nekonečnému spánku se svým domácím mazlíčkem.
0: Zajímavý, dobře. Jako zase originální dobrý business plán. Neříkám nic.
1: Mě zajímá, jestli je vůbec jako funkční takový business plán.
0: No tak ta rakev asi musí být širší než ta klasická, aby se tam vedle tebe jako někdo vešel. I když teda těžko říct, záleží jako na plemeni, že jo? Asi je rozdíl mít vedle sebe dogu nebo čivavu, veď?
1: A nebo německou dogu.
0: To jo. Ale spíš se říkám, dává tohle smysl? Jak můžeš zajistit to, že zemřeš ve stejný den jako tvůj pes? Jestli to znamená to, jako že když zemřeš, tak musí zabít i toho psa, nebo když zemře pes, zabijou tebe, já nevím.
1: No, má to jednu skvělou výhodu.
0: No.
1: A to, že předtím, než někdo z vás zemře, tak tu rakev můžete používat jako pelíšek. Můžeš mít uprostřed obýváku rakev, kde se můžeš mazlit se svým pejskem.
0: Jo, takhle, ty si ji můžeš už dopředu jako takhle provizorně vyzkoušet, jak se vám tam líbí.
1: Můžeš jít mít doma, abys to pelíšku prostě.
0: No, dobře. Já si myslím, že některý lidi by neměli, nemělo by jim být umožněno vynalézat nový věci a tohle je podle mě ten člověk, který přišel s tímhle nápadem.
1: To je takovej ten člověk, co určitě má 6 firm za 3 roky.
2: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích. Jsme Fajn.

0: Dobrý, co?
1: Jako tohle já dopoledne nehraju a říkám si škoda, tohle Noah musíme
0: Kahan.
1: Změnit.
0: Ano, Noah Kahan, taky Post Malone, jejich Dial Drunk tady na Fajnu, 21 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, v tento čas zabalí okamžik.
1: These Walls, Dua Lipa. Jestli existuje nějaký song, který vám naznačuje, že máte odejít z nefunkčního vztahu, je to právě tenhle.
0: Fakt jo?
1: Jo, jo. Ty jsi myslel, že to je jako pozitivní písnička?
0: Jak se poznala?
1: No znám to. Tam se zpívá něco jako pojďme se na to vykašlat, pojďme se rozejít.
0: Od kdy ty mluvíš anglicky?
1: Od té doby, co jsem našla překladač.
0: A věděla bys, co se zpívá v téhle songze?
1: No tak ten song se jmenuje Dance, takže to bude asi o tanci.
0: Ano!
1: Jo.
0: Ano, ano, ano! Pokud už vy taky zažíváte takový to, že jste v práci celý den, sedíte na zadku, tak tenhle song ideální se zvednout a trošku upustit svoji fantazii, trošku si zatrsat, zatancovat. Slater, Dance, za malou chvilku tady na Fajnu. Tak hezký odpoledne. S váma Fine Drive.
2: Fine Drive. Nech chaos celýho dne za sebou a užijte si nejnovější hity. Fine Drive. So hold on time. Od 3 do 6. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén.
10: Fajn hraje nejvíc skvělý hudby
9: a drží vibe přesně tam, kde má být.
10: Fresh songy, hot klasiky,
9: fajn nálada.
10: Fajn.
9: Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.

0: Faithless a jejich New Religion. Co si děláš? Proč mi tleskáš?
1: Vy jste, dámy a pánové, viděli, jak to Aja trénovala. Dáte mi za pravdu, že to řekla fakt skvěle.
0: Ty jsi mě normálně prásknul.
1: A tak od toho jsou kamarádi, ne? A víš, od čeho jsou ještě kamarádi?
0: Nevím.
1: Aby se sázeli navzájem.
0: Super.
1: To přesně tak jdeme udělat, dámy a pánové, takže 724634634, pojďte nám někdo zavolat, protože vaším úkolem bude vybrat song, jeden song. Já jsem vybral song, a já vybrala ano. song a my potřebujeme vědět, který ten song je lepší, jestli ten můj nebo I.
0: Na jak jsi to myslel s tím sázením, to znamená, že ten song, který bude vybrán, tím pádem ten člověk asi vyhrál, chápu to správně.
1: Ano, ten, kdo prohraje, bude muset zaplatit dnešní útratu v hospodě.
0: Dobře, to se mi líbí, to se mi líbí.
1: Ale musíš nejdřív samozřejmě, vyhrát, jo?
0: Jo, jo.
1: Takže dámy a pánové, 724634634, na tohle číslo mi pojďte někdo zavolat a vybrat song, který se vám prostě víc bude líbit. Co, věříš si?
0: Já si věřím, já si myslím, že jsem fakt vybrala jako... Dobře, myslím si, že můj výběr je dneska top strop.
1: Hele, já tady to dělám každý ráno s tou z Wendy, tady tu challenge. A jakoby musím říct, že jsem v tom taky hodně dobrý. Jakože... Důležitý se pochválit.
0: Máš to vyzkoušený a my teď teda čekáme, až někdo zavolá, jo?
1: Jo, teď čekáme, tak ještě můžeme čekat chvilku.
0: A jako ráno z Wendy taky tak dlouho čekáte, jo?
1: No to většinou rychlež, ne, někdo zavolá. Já chápu, že už ono už je pozdě a moc se nikomu nechce volat, ale bylo bychom samozřejmě rádi, protože jinak kontumačně vyhraju já.
0: 724634634. Volejte, prosím vás, pojďte mě z této situace zachránit a už tady s ním nechci mluvit.
1: To docela blbý, co, když někým děláš v rádiu.
0: Já vím, jsme za to sice placený, ale to.
1: A nikdo nevolá. A to jsme měli tak dobrý songy pro vás připravený.
0: Tak nic, no. Taky můžeme ty songy zatím asi aspoň jako představit.
1: To by šlo.
0: A někdo do té doby zavolá.
1: Hele, a už někdo volá. A už někdo volá.
0: A
1: jednička, dvojka, trojka, čtyřka dokonce. Tak co, jaký číslo vybereš?
0: Trojka.
1: Dobře.
0: Halo, halo.
1: Dobrý večer, kdo je na drátě?
2: Já vás zdravím, u telefonu Svoboda Martin.
1: Ahoj, Svobodo Martine.
0: Ahoj, Martine.
2: Na poslední chvíli jsem to stihl.
1: Stihl jsi to perfektně. Hele, co děláš teď takhle večer?
2: Ale jsem v práci.
1: Seš v práci, ještě seš pořád v práci, tak to máme stejný.
2: Tož já mám ale práci takovou, že si jako dělám, když chci, tak já si většinou jezdím na večer.
1: To se má tady někdo.
0: Takže taxikář.
2: Ne. Způsobem dělám po městě, jakoby, jezdím, jakoby sdělený kola, jestli víte,
1: co to je. Okay.
0: Dobře.
1: Tak aby ti ta práce ještě...

0: Jestli někdo udělal jako velký hudební progres, tak je to za mě René Dank. Tohle je jeho tombola a já si na něm poslední dobou fakt jako dost ujíždím a myslím si, že si zaslouží, aby dneska byl vybrán.
1: Záleží stejně na něm ujíždí kámoš. Tak co to bude?
2: Já si myslím, že jasná dvojka.
0: Jo!
1: Ne.
0: Martine, nejenom, že jsme udělali radost tím, že si vybral vlastně Reného a já si ho ráda teď jako poslechnu, ale hlavně dneska Fiky platí pivo v hospodě. Děkuju, děkuju.
2: Tak to
1: jdu s váma,
2: tak
1: to... přijď. Klidně, klidně. Pozvi i kámoše, další kámoše, kámoše kámošů.
0: Martine, děkujeme ti za telefonát, udělal si hlavně teda mě radost, no a někdy zase naslyšeno.
1: Počkej, ještě důležitá otázka. Chceš ten song někomu věnovat?
2: Asi hlavně v Fajn Rádiu, hlavně vám a...
1: Děkujem.
2: To asi tak úplně.
1: Tak my to zase pošláme tobě. Měj se krásně a zase někdy. Čegis.
2: Ahoj. Ahoj, ahoj.
1: No tak tady je René.
0: Já jsem vyhrala.
1: Uvidíme, jestli zvládneš dnešní večer.
0: Dělej.

0: Nádhera, Ajo,
1: úžasný, jde odolat, ještě mi to nekaž.
0: A co tam zpívá to poslední slovíčko?
1: No, ono je sprostý, tak proto náš hudební manažer ho tak trošku jako předělal, aby okay. to nebylo tak sprostý.
0: Ok, Ajo, dohrál ti René Dunk, dohrál i všem ostatním René Dunk, Tombola, tady u nás na Fajnu. To není nic ve srovnání s tím, co bude hrát teď. Pozor.
1: Jo, tvoje oblíbená Sabrina Carpenter.
0: A ne, moje, pozor. I mýho táty.
1: Jo, tak po někom to musíš mít, jo.

0: Hele, Honzi, a víš, o čem je tenhle song?
1: Vím, no.
0: Man Child, neboli mamánek.
1: Jo.
0: No.
1: Máma jí má taky ráda. Kromě toho, za malý okamžik taky třeba Somber.
0: Jako všechny songy od Sombra jsou dobrý, ale tenhle...
1: Od koho? Od Sombra?
0: Od Sombra.
1: Jo, od Sombra.
0: Ale... Přestaň si prdělat stranu ze mě. Ale tenhle song je fakt jako něčím takovej jako výjimečný. Fakt ho mám jako mega ráda. My body isn't ready. Moje tělo není připravené.
1: To není. To fakt není. Morning Boost. Fajn.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: With MC Beach and Honey, jejich Show Me Love, tady u nás na Fajnu. Kolik? 7 minut před 8 hodinou.
1: Je to tak, aktuální čas.
0: Co to znamená?
1: To znamená, že ty, vzhledem k tomu, že vysíláš ráno, za chvilku stáváš.
0: Oh, super, jste hned pozbudila, hned mám větší radost, jít domů se vyspat na ty 4 hodinky.
1: Přesně tak.
0: Tak to je paráda.
1: No a zase pro posluchače dobrá zpráva, že jestli se jim teď líbil, tak za chvilku tě slyší zase, že?
0: A nebo budou spát ještě o to díl.
1: Aha, naladí 9.00 na mě.
0: Ano, protože to přicházíš na scénu, ty. Dámy a pánové, tohle to bylo takový, jak bys to jako popsala?
1: Takový záskok za Jindru prostě, no. Jindra prostě přišel ohlas, no nebo prostě není na tom úplně dobře, ale zítra by se měl asi teda vrátit a my jsme teda byli pověřeni to jako vlastně vzít za něj, no.
0: To je čest.
1: Je to čest a bylo to zajímavý si to zkusit jakoby spolu. Teda.
0: Probrali jsme docela zajímavý témata, ne? Docela,
1: ano,
0: jakože,
1: ano.
0: Co tě bavilo nejvíc?
1: Mě nejvíc asi... Bavilo asi ty, já se k tomu nechci vracet, ale ty babičkovský kalotky.
0: No, já třeba vím, že teď až přijdu domů, tak zkontroluji hned přítelkyně, co má na sobě.
1: Co má na sobě, no. A jestli bude mít hezký kalotky, tak to znamená, že je do tebe zamilovaná, a když bude mít ty klasický bombardáky, tak to znamená, že už není zamilovaná, ale cítí se s tebou bezpečně.
0: A že nemusím dělat večeři.
1: Ano. A co se líbilo tobě?
0: Ty.
1: No a tak.
0: Ty jsi byla perfektní
1: tak
0: dneska.
1: Teda, tak teda,
0: dámy a pánové. Krásnej zbytek večera a zase zítra. Tak čekis, tohle byl Fine Drive.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ešte para vosotros. Sí.

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

Vesti ve streameri. Co právě trenduje na TikToku? Máme

0: ahoj, já se jmenuji Sebastian Vadas, dělám hudbu, jsem zpěvák a songwriter a tohle je pořád Next Generation na Fajnu. A na příští půl hodinku jsem od Fajnu dostal možnost přebrat tady to vysílání a pustit vám pár písniček, který mě teďka nejvíc baví. A taky vám pustím i nějaký vlastní věci, takže doufám, že vás to dneska se mnou bude bavit. A jako první bych vám rád pustil svoji vlastní písničku, která se jmenuje Sundress, což je taková letní pozitivní písnička, takže teďka je podle mě poslední šance něco takového ještě pustit. Doufám, že vás to bude dneska bavit a tady je písnička Sundress. Enjoy.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine a s ním pořad Next Generation. Já se jmenuji Sebastian Vada, jsem zpěvák a songwriter a před chvílí jsem převzal tady vysílání na Fineu, kde vybírám dnes večer playlist. A tahle první písnička, kterou jste teďka slyšeli, je moje vlastní a jmenovala se Sundress. Můžete si ji uložit třeba na Spotify, najdete ji tam pod mým jménem Sebastian Vadas. A jako další vám pustím dvě písničky od mýho oblíbeného Australana Kid Laroie, který teď nedávno vydal hned dva tracky za sebou a oba to jsou bangry. A už 17. listopadu bude mít v Praze koncert, takže se na to mega těším. Takže tady jsou Get Even a Sleep od Kid Laroie.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle je fajn a pořád Next Generation, tady pořád Sebastian Vadas a právě nám dohráli písničky Get Even a Sleep od Kid Laroje. A aby jsme tady neměli jenom zahraniční věci, tak vám teďka pustím písničky z naší lokální české scény a to dva tracky, který mě teďka hodně baví a to úplná novinka Tam nejsem sám od Slávka Fama. Vyšla to pro nedávno a je mega energetická, udělal jí skvělou hudbu Rainer, takže věřím, že si ji užijete. A druhá, kterou pustím hned po ní, bude Luana od Kelina, kterou dost možná znáte a taky mě baví. Takže tady jsou Tam nejsem sám a Luana.
2: Next Generation. Yeah.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fajn, já jsem Sebastian Vadas a my pokračujeme v pořadu Next Generation, kde vám dnes večer pouštím písničky, které mi teď nejvíc hrajou na repeat. A musím se přiznat, nevím jak to máte vy, ale já mám někdy takový období, kde mám na vrchu svého Spotify playlistu třeba 3 nějaký novější písničky a prostě to vždycky pustím od začátku a jedou mi furt dokola, takže poslouchám skoro jenom je. A jedny z těch písniček, který jsem slyšel už mega moc krát, protože se to pořád pouštím dokola, jsou Ain't in LA a Nicole Kidman od Adély. A jsem si jistý, že nejsem jedinej, takže tady jsou, enjoy.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Posloucháte Fine, pořad Next Generation se Sebastianem Vadesem. Teďka jsem vám pouštěl písničky Ain't in LA a Nicole Kidman od Adély. A já moc doufám, že vás tyhle dvě, ale i všechny další písničky, které jsem vám dneska pouštěl, bavily. A možná jste i narazili na něco novýho, co vás bavilo natolik, že si to uložíte do playlistu. Pokud jo, napište mi prosím na Instagram Sebastian Vadas, zajímá mě, jestli má někdo podobný hudební vkus jako já. A bohužel se Next Generation dneska blíží ke konci a proto jako poslední dvě věci, které bych vám rád pustil, budou moje dvě vlastní písničky, a to Nezapomenout a Bye Bye. Obě mají podle mě mega povedený vizuály, tak budu rád, když se je pustíte pak třeba i na Spotify, a tady jsou Nezapomenout a Bye Bye.

0: Generation.
1: Tohle je pořad Next Generation na Fajnu se Sebastianem Vadasem a tohle byly moje dvě písničky Nezapomenout a Bye Bye. Jestli se vám některá líbila, budu rád, když se pustíte třeba i na Spotify, u obou je podle mě fakt cool vizuál. A jak už jsem říkal, tak tohle byl pořad Next Generation, kde Fajn dává prostor mladý generaci umělců vybírat playlist a zároveň vám pouštět i některý z našich vlastních písniček. A teďka už jsme na konci, takže tímhle Fajnu moc děkuju za prostor převzít vysílání a budu se moc těšit třeba zase příště. A jestli se vám líbí, co dělám, najdete mě na Instagramu, jsem tam jako Sebastian Vadas a určitě mi napište, jak se vám líbil můj dnešní výběr. Díky moc, užijte si zbytek večera a mějte se fajn. We are
2: number one. Next Generation. Number one hit music station. Here we go. Nejžavější tracky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz. Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia D.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Are you ready, ready?
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Olivia D.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fajn.

0: hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: jak zní příští generace domácích hvězd. Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Fajn.
0: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky hot.
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Foreclosed that Tristan looked.
2: Grandma? What's the love? Oh, that's a question.